0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno ještě z hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pan ministra práce Aleše Juchelky na snížení podpor v nezaměstnanosti vyvolal ostrý spor uvnitř vládní koalice. Zatímco hnutí ANO a motoristé chtějí podpory vrátit na loňskou úroveň, hnutí SPD je zásadně proti. Návrh počítá se snížením dávek v prvních dvou měsících z 80 na 65% čisté mzdy kvůli rostoucím výdajům státu. Vládní koalice tak pro změnu zatím nemá ve sněmovně zajištěnou potřebnou většinu hlasů. Opozice navíc kabinet kritizuje za to, že s úsporou téměř 4 miliard korun natvrdo počítá už v příštím rozpočtu. Norský Nobelův výbor oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Veřejnosti patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Zájem médií a veřejnosti o ocenění zvyšuje americký prezident Donald Trump, který se letos stejně jako loni vyjádřil, že by si cenu zasloužil on sám. A pojďme také na sport. Kometa Brno v předehrávaném šlágru 9. kola hokejové extraligy předehrávce vyloupila O2 arénu a porazila Spartu 4-3 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl Robert Laino po přihrávce Filipa Krále, který měl v duelu bilanci 1+2. Brankář Aleš Teska přispěl 43 zákroky. Plzeň pak přehrála 4-1 České Budějovice a navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Domácí se posunuli na 4. místo tabulky. Dvě branky a asistenci si připsal Carter Robertson. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Dnes se v Jihlavě uzavře další část z Znojemské ulice. Řidiči neprojedou od čerpací stanice po křižovatku s ulicí nad Jihlávkou. Ke křižovatce nad Jihlávkou mohou šoféři přijet směrem od obchvatu. Omezení ale očekávejte také v okolí. Ulice Lidická kolonie bude zaslepená od Nezvalovy. MHD zatím stavbou projede. A doplním, že první část mezi Brtnickou a Tylovou už je hotová. Tak se nám na Vysočině vypršelo a odpoledne už bude opět svítit sluníčko. Na severu kraje ale může být oblačnosti více. A co se teplot týká, tak v maximech dnes už jen 10 až 15 stupňů.

0: šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No jo. Je pátek, dobré ráno.
2: Pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jasmin, ahoj Fílo.
3: Krásné ráno.
2: Ahoj Míšo,
1: dobré ráno i vám, kdo jste se nás pustil. Nálada u nás dobrá, snad i u vás, a je to asi tím, že je pátek, bych řekl. Tak pojďme na to. Offspring, Why Don't You Get a Job, tím začíná páteční snídaně, hezký ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Why don't you get a job? Tohle jsou Offspring, 6 minut po 6 na Hit Rádiu, dobré ránko. Jak se říká, myši mají pre. Znáte tohle přísloví asi, že jo?
1: No.
0: No. No ty to znáš určitě teďka, protože myši měli pre. Tvoj Kuba je byl dlouho pryč?
1: No, 2 týdny.
0: 2 týdny, a on je stále pryč?
1: Stále je pryč, v neděli si pro ně jedu na letiště už.
0: To je ono.
2: Si pro ně jedu, to bylo hezký.
0: To je ono, to je ono.
1: A já vždycky přijedu s nějakým trapným balonkem, minule jsem tam přinesla nafukovacího dinosaura a ještě navíc chodícího a on byl úplně hotový z toho a jako po každý má nějaký trapný, ale tenhle byl zatím nejtrapnější a strašně jsem se vyžívala v tom, jak on se styděl.
0: A to se nebojíš třeba, až na ně budeš čekat na příletech a teďka jenom se otevřou takhle ty dveře, on tě uvidí a že by tam zalez zpátky jak Homer Simpson do toho keře. To není ode mě. Takže se ti vrací, takže končí ti pohoda, dalo by se říct.
1: Ne, tak já se těším.
0: A jako jasně, že se těšíš, ale tak jsme říkali, koncertíky byly, že jo?
1: No tak
0: mejdánky,
1: to by byly i s ním, kdyby Ježiš, tady byl, tak termíny jsou nevzala, termíny, no.
0: Nevím, že tady spolu vysíláme, no to je jedno. Takže ty strávíš víkend s tvým Kubou a bude to velký.
1: No prostě
0: bude,
1: s ním
0: bude.
1: Strávím víkend.
0: Co Filip?
1: No.
2: Já jdu prosím tě kamarádovi na svatbu. Aha. Dlouho jsem nebyl nikde takhle na svatbě, takže se těším a jsem zervej, jestli to bude jako obrovská party, anebo to bude taková ta poklidnější svatba, protože i na takových jsem za poslední dobu byl, že to prostě nebyla moc velká party, prostě se to nerozjelo, takže buď špatný DJ, anebo prostě suchaři lidi.
1: Ty jsi tam byl, Míšo, jo?
0: Já tam byl, no.
2: Právě dvakrát z těch 3 svadeb tam byl právě Michal.
0: To byl já.
1: No a co ty?
0: No, můj víkend bude takový klasický, já budu s rodinou. Já budu s rodinou.
2: To je taky hezký. Hele, vy to máte tak krásný oba dva.
1: Ty taky.
0: No tak by nás zajímalo, vy kdo nás posloucháte, s kým strávíte víkend, protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a s kým strávíte tento víkend.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777.
0: Lost Frequencies, The Feeling, další muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Lost Frequencies, The Feeling. Tohle je Hit Radio. 6 hodin, 11 minut a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, klasika, a s kým strávíte nadcházející víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Mára přepeře víkend s manželkou a dětma.
0: Evča Frýdek Místek s dcerou a kamoškama.
1: Káča Osoblažsko v neděli s miláčkem.
0: Patrik Hradec, rodina.
1: Monča Kolín s přítelem, pokud teda zase nestráví celý víkend u počítače.
0: Klára Praha s kočkou.
1: Terka Liberec známe s vysavačem, pračkou a žehličkou.
0: Heli, Těnice doma s rodinou, včera na ní skočil nějaký bacil, tak už se těší do postele.
1: Petr Jedovnice má víkend s Kometou, včera Praha a v neděli v Brně.
0: Petra Svoboda nad Úpou víkend stráví ve volební komisi.
1: Štěpánka z Českých Budějovic celý víkend stráví s voliči ve volební místnosti taky.
0: Lucka Trhové Sviny, moje sobota bude strávená v práci s pacienty a neděle s bakalářskou prací a počítačem. Hezký den.
1: A je to.
0: A je to. Konec.
1: Tak děkujeme za zprávy. Krty.
0: Děkujeme. My jsou vlastně volby. Dneska a zítra. Je to tak, ne? Jo, nevím, asi nevím, jo. Filipe, ty jsi tady od zpráv, prostě dělej něco.
2: No, měly by být, já se teda přiznám, že ačkoliv jako zpravodajství.
1: Jo, tak, ano, pátek, je, a pátek a sobota.
2: Já jako politice tolik neholdu, chodím volit samozřejmě, ale jinak se v tom tolik nevyznám.
1: Dneska 14 až 22, zítra 8 až 14.
0: Já jsem vás zkoušel, samozřejmě, že to je jasný, že to je dneska,
2: no, jasný,
0: zítra.
2: Už jste viděli, já to taky věděl, jste viděli, zkoušel si, Jasmin to umí tak rychle najít.
0: Tak no tak jo, tak pojďme hrát Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, další songy pro vás. 6 hodin 12 minut, tohle je páteční Hit Radio.

0: čtvrt na 7, pár minut k tomu, tohle je Hit Radio a Ray Dalton. Dobré ránko, dneska je 9. října a dnes se slaví Světový den pošty, prosím vás.
1: Jestli je co ke slavení, no, ale jo.
0: No takhle, přesně před 152 lety, v roce 1874, vznikla ve Švýcarsku Mezinárodní poštovní unie, která právě usnadnila posílání zásilek mezi zeměmi. Mm-hmm. Takže dneska můžeme slavit, a Jasmin, ty na mě koukáš, kdyby se věděla, o čem se bavím.
1: No,
0: víš, jak fungovala, víš, jak se dřív posílali zprávy, chceš to vysvětlit? Hele, dřív se posílali zprávy, normálně, jo? Si vzala prostě tušku, papír a napsala si dopis na papír. Jo? Rukou.
1: Já chci říct, že já jsem podle mě jediná z nás tří, kdo to tady stále dělá, protože jednou...
0: No počkej, já ti to chci vysvětlit.
1: No tak vysvětli,
0: rukou.
1: No.
0: Pak si to dala do obálky, nalepila si tam známku, ta známka se většinou ještě trvolízla a hodila to do schránky, která byla někde ve městě, nebo u pošty třeba. A ona ti prostě nepřišla notifikace, že si to ten druhý přečet. Žádná modrá fajívka, nic prostě, jo. Takže ty jsi čekala na odpověď třeba týden. A víš, jak se používá pošta dneska?
1: No.
0: Objednáš si balík, jsi celý den doma a pak si jdeš vyzvednout papírek, že jsi nebyla zastižená. Takhle to funguje.
1: Zklamu tě, stále tam chodím, jak jsem chtěla říct, jednou cca za 3 měsíce, protože si posílám dopisy s mojí adoptovanou indickou dcerou.
0: A píšeš jí indicky nebo česky?
1: Píšu jí česky s tím, ne, píšu jí anglicky s tím, že jakoby oni to překladači překládají pak, takže oni asi jí sice doručejí ten originál, ale zároveň jí doručejí dopis, který je přeložený do jejího jazyka. Posíláme si i fotky a informujeme něco jako ve škole a takhle, takže
0: stejně,
1: je to hezké.
0: Stejně, když se vzpomenete na to psaní teda dřív, co jsme úplně nezažili, že na ten dopis se čekalo třeba fakt týden a dneska, když ti partner neodpoví do 10 minut, tak už plánuješ jako rozchod, jo? Jiná doba. Takže dneska Světový den pošty. No já jsem vám chtěl říct super for, ale on by vám asi nedošel.
1: Takhle nízko dneska jdeme.
0: Hele, já dneska hledám dno, jo.
1: Dneska hledám dno. Nízkopodlažní humor.
0: Hele, ještě to ne, ještě to není.
2: Nízká laťka dneska teda nastavená. Už se můžeme jenom zvedat.
0: Cyril, stáme lidi za malou chvíli. Hezký ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: dnešní ráno z Hitrádia, tohle jsou vynikající Coldplay Sky Full of Stars. 6 hodin 31 minut, je tady taky vynikající Filip a ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, obraz od americké malířky Gertrude Abercrombieové se po desítkách let našel ve výprodeji. Neznámý kupec ho v létě v Michiganu pořídil za pouhých $30, tedy zhruba za 660 korun. No a v aukci překonal všechna očekávání, prodal se v přepočtu za 30 milionů korun. Britský mladík v kostýmu Batmana se v Norfolku vydal za zlodějem, který ukradl kabelku jeho kamarádce. S pronásledováním pomohli i další přátelé převlečení za superhrdiny, kteří přivolali policii. Zloděj pod tlakem hlup zahodil na zeď, odkud ho Batman úspěšně sundal. Okradená žena tak dostala celou svou kabelku zpět v naprostém pořádku.

0: No a útěk hodný Houdiniho předvedl poslední zářijovou sobotu zadržený na policejní stanici v Brazílii. Díky své hubenosti a mršnosti, nebyl jsi to ty, Michale, se dokázal protáhnout z cely mezi mřížemi otvorem na jídlo. Video záznam je dokonce na internetu, je hitem sociálních sítí, my jsme ho viděli a je skvělý.
1: Děkuju za lichotku, ale můžu vás uklidnit, já bych si tím otvorem rozhodně neprotáhl.
2: Koukáme tady na to a opravdu jako to je tak malý otvor, já nechápu, jak to ten chlap zvládl, to je neskutečná věc.
1: Takhle samozřejmě hloupý vám vyprávět o něčem, co vám nemůžu ukázat, ale pokud jste u internetu, tak si to najděte, stojí to za to. Nicméně připomíná mi to, nebude to teďka někdy rok, co jsem si tady strčil prst do něčeho a už jsem ho vyndat?
2: Zítra to bude rok.
1: Zítra to je rok. Jo. Zítra to je rok. Dáš to na sociální sítě?
2: Zítra třeba jo.
1: Tak jo, tak zítra. Už teď pro vás máme další skvělý hity, bude Nelly Furtado, Say It Right, to vás bude bavit a určitě i tahle rokovější věc, Blink 182, my jsme Hit Radio 633, hezké ráno.

0: Krásné ránko z Hitrádia, chvíli po půl sedmé, Nelly Furtado, s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Děkuji ti.
2: To, že je auto a rádio prostě nerozlučná dvojka, to jako víme, jo. Ale věděli jste, že hudba, kterou si za volantem pouštíte, tak může dost značně ovlivnit to, jak bezpečně řídíte, protože jeden expert sestavil teďka žebříček údajně těch nejbezpečnějších písniček do auta a představte si, že to jsou ty přesně ty naše hity, kterými hrajeme, jo.
0: No, světej div se, a nebyl to expert tady od nás Hitrádia, ale byl to nezávislý expert, to nám můžete věřit.
2: Ano, podle něj je ideální poslouchat hudbu, která má mezi 60 až 100 údery za minutu, což odpovídá zhruba tlukotu lidského srdce, protože moc rychlá hudba, ta vás může strašně moc vyhecovat, pomalá zase ukolíbat, a máme tady ty nejbezpečnější songy podle všeho teda.
0: Je tady žebříček pěti, tak pojďme na jedničku, to je pan Sheeran. So jak to poslouchám, tak zase ta rychlost. Není to podle mě jenom během řízení, může to být třeba i při milování.
2: No, všechny ty songy odkazují jistým svým způsobem na lásku. K tomu se dostaneme, takže...
0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding je další song. To už je trošku rychlejší.
2: Co se hýbeš tady takhle?
0: Do rytmu ne. Major Lazer, DJ Snake a Mo.
2: Jo, tak to hodně miluju.
0: Miluju. To vám taky hrajem. A co vám taky hrajem, ale dlouho jsem to neslyšel u nás v playlistu, je tohle.
2: No jo.
0: Sam Smith, Stay With Me.
2: Zase láska, no říkám.
0: Ale ta poslední teda, ta pětka, jo. Tak tý mám osobní pouto, to mě teda baví asi nejvíc. To z toho vybrat, co? Takže tohle je pětka, která vás v autě zaručeně uklidní, ale já si myslím, že takhle po ránu, akord v pátek, by bylo za dobře, abychom vás spíš probrali a neuspali. Tak tam střelíme Davida Guettu, Terry Swims, Tone Senai, Gone Gone Gone za malou chvíli. No a když se teda bavíme o vás, kdo teďka třeba řídíte toho plechovýho miláčka, tak vám řekneme, jak to v pátek jezdí bude doprava. Hezký ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cestě, buďte maximálně opatrní v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany. Počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 53, ladíte Hit Radio, dobré ráno, Jonas Blue, Jack and Jack. A pojďme do Číny. Schválně, jestli nás už teď chvíli před sedmou poslouchají nějací studenti, žáci, tak lidi, pokud si myslíte, že máte ve škole přísný učitele, tak buďte rádi, že nechodíte do jedné školy v Číně.
1: Proč pak?
0: Učitel tady nachytal studentku s mobilem při hodině a místo poznámky podal kladivo a řekl, jak ten telefon před celou třídou rozbije. A ona ho rozvlátila.
1: A tak to je zase hustý, to já bych asi neposlechla.
0: Já vlastně trochu závidím, protože občas bych to udělal taky, taky bych nejradši poslal takhle svůj telefon do továrního nastavení kladivem. A mě by zajímalo, jestli vy jste někdy ve škole dostali nějaký takový bizarní trest. Vy, kdo nás posloucháte a vy tady, co?
1: Mně asi nebyl to žádný bizar, ale takový to, že musíš hodněkrát napsat, nebudu dělat tohle a tohle, a nebo co pro mě bylo horší, že tě přesadějí do první lavice, jo, ať jsi přímo před tou katedrou, ať na tebe pořádně vidí, tak to mi vadilo
0: to
1: ještě
0: jsem měl
1: víc.
0: Já, no, to jsem měl já, co u Filipu?
2: Já teda mám to, co Jasmin, ale jednou vím, že jsme kolem školy museli jít uklízet listí, odpadky a třídit kaštany, co se nosily, tehdy ještě sběr a kaštany, tak 3 hodiny takových jako prací kolem školy jsme měli.
0: Počkej,
2: za trest, že jsme zlobili.
0: A co chceš jako třídit na kaštanech, když ti vypadá jak druhej, ne?
2: Nebo? No, jako ono se to někam nosilo, že jo, takže spíš takhle, třídit.
1: Jo.
2: Třídit ne, ale odnášet někam, no man, na kolečko jsme to nahodili lopatou a to jsme někam vezli a takhle třeba 50krát jsme šli.
0: Jasně, a tam se to hodilo pak do stejnou kupu a ten, kdo zlobil, tak mu řekli, hele, tady máte kaštany, potřebujeme to zase tady přetřídit a dovezte to
2: přesně tak,
0: stranu.
2: A pak přijeli popeláři a všechno to odvezli.
0: Přesně, hodili to do jednoho kontejneru. Pojďme na hity Lady Gaga, The Dead Dance a pak v 7 zprávy s Filipem. Hezké ráno z Hit Rádia. Like

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. V komunálních volbách do místních zastupitelstev kandidují nejen kariérní politici, včetně současných ministrů, ale také řada známých tváří. Těžit ze svého publika, fanoušku a čtenářů chtějí herci, baletní mistr, investigativní novinářka či hokejisté, a to nejen v Praze, ale i v dalších regionech po celém Česku. Řešit chtějí nedostatek sportovišť i pomoc pro sociálně znevýhodněné rodiny. Volební místnosti jsou v Česku tradičně otevřeny 2 dny, a to dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 hodiny raní do 14 hodiny. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2025 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. A pojďme také na sport. Hvězdný hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostonu 6-1 nad Utahem v NHL podílel 2 brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas, a to přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze 3 gólů Flames vstřelil i Adam Klapka. Velký příděl musel zkousnout obránce Vancouveru Filip Hronek. Canucks dostali od Hawajců titulu z Caroliny 7 branek. Český zadák strávil na ledě necelých 24 minut a opět byl nejvytěžovanějším hráčem svého týmu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Paliva na Vysočině jsou nejdražší z celé republiky. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45 korun a 45 haléřů. Za litr naftišoféři zaplatí téměř 47,80. A to i přesto, že stát před týdnem obnovil regulaci cen. Nejlevnější paliva jsou v našem kraji na Třebícku a nejméně z celého Česka zaplatí řidiči v Karlovarském kraji. Na Vysočině se ochladilo, dnes už v maximech naměříme 10 až 15 stupňů. Přes den bude skoro jasno. Na severu kraje bude mraků více a další déšť dorazí zítra. Pršet by mělo celou sobotu.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný pátek. Snídaně
1: šampionů. Tady je slyšet, kdo se nejvíc těší na víkend a je to Jasmin. Dobré ránko.
2: Stačí vteřinka za volantem a máte průšvih za 30 milionů. Přesně to se stalo jednomu řidiči v Praze, proberem za chviličku, stejně jako to, jaký největší průšvih se za volantem povedl vám.
1: Fakt se něco takového stalo, jo?
2: Opravdu.
1: To je neuvěřitelný. Volk do Moon, tím začíná další hodina, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Jasmin se inspirovala v názvu tohoto songu Shut Up and Dance. Akorát to první už ti dlouho nevydrží, co?
1: Akorát ne, no.
0: Akorát. 7.07, doblé láno z Itálie.
1: Znáte takový ten stres, když řídíte nějaký třeba větší auto, vyjíždíte do podzemních garáží a říkáte si, tak vejdu se, nevejdu se, možná se trošku i přikrčíte v tom autě, jako kdyby to mělo pomoct. No tak tenhle ten strach se jednomu řidiči v Praze tak nějak vyplatil, protože převážel vrtnou soupravu a zasekl se.
0: Zasek se pod mostem, ale táhli, až řepu vytáhli, povedlo se dneska v noci. Já teda musím říct, že teda gratuluju, ale já jsem se do toho člověče tak ponořil, že mi to je líto, jak kdyby končil nějaký seriál, jo. Protože já jsem včera u toho usnul, člověče.
1: Jak u toho usnul?
0: No, já jsem si na iDNESu pustil živý vysílání.
1: To je takový magorting.
0: Nechal jsem to. Na pozadí u toho jsem pracoval a nechal jsem zapnutý zvuk, jo. A ten zvuk, ono to znělo nějak, my si to můžeme pustit, jo. Tak jak mě to uspalo, takhle to znělo.
1: To je jako bílej šum, ten
0: jako
1: uspává,
0: bílej šum,
1: no.
0: Takže normálně mě uspal zaseknutý návěs. A prostě dobrý, no, tak jsem se probudil a čtu to, že už je venku.
1: No tak škoda 30 míčů, ale už je venku, nicméně vám se stalo něco, jaký bizárek s autem?
0: No tak já jsem to tady už jednou vyprávil, takže se budu opakovat, když jsem měl řidičák chvíli a no. Nadsouval jsem v České Skalici autem do Penny Marketu. Tak to se mi stalo, no. Zarazil jsem zadek auta asi o 2-3 cm jako dovnitř, takže táta si to všimnul, to bylo tak, jako já říkal, že to je moje auto, bylo to tátovo auto samozřejmě, a táta si to všimnul až pak po nějaký době, no, takže tohle se stalo mně.
1: Mm-hmm. Já mám taky historku z autoškoly teda ještě jsem to neměla dodělaný, ty papíry, sednu do auta, tam ten můj pan učitel, a on se mě s někým spletl, on si myslel, že už jsme jako asi dál v té výuce, než jsme byli, a říká, no, tak vycouvejte, a já říkám, to jsme se ještě neučili, a on, ale jeho učili. Říkám, ne, opravdu ne, a on, no tak, a teďka si viděl v té hlavě, přepočítávám. A říká, no tak se koukněte dozadu, jako na, za rameno, a dejte zpátečku a vyjeďte. No tak jsem to udělala a nabořila jsem ho do lampy, že jo.
0: Aha.
1: Takže celý zadek tam protlačený od té lampy, takže mě strašně seřval a už jsme spolu nepokračovali, no.
0: A udělala jsi tu školu?
1: Jo, ale s někým jiným pak.
0: Co Filip?
2: Hele, já vždycky jenom couvání, jsem měl 3 nehody za život. A pak musím ještě teda zmínit ne auto, ale motorku, kterou jsem si opravdu, to je jak z těch zpráv, které říkám v updateu. Vyzvedl jsem si z brusu novou motorku před 4 lety.
0: Ano.
2: A druhý den jsem tam za pánem přijel, že mám zlomenou páčku na spojku, zlomenou řadičku, zlomený zrcátko. No prostě jsem to normálně položil, ale ne moc v rychlosti, já jsem se otáčel na štěrku a skútr se prostě chová trochu jinak než ta 200-kilová motorka, takže hned jsem tam přijel, 4 díly vyměnit, měl docela legraci.
0: Ale ty jsi ideální zákazník, jako vem si, že si tam koupíš novej stroj a hnedka tam jdeš na servis, jako no komu se to poštěstí takhle.
1: Tak jaká nehoda nebo jaký bizárek se stal vám takhle s autem, s motorkou, se skútrem, s čímkoliv?
0: 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem střelte SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Eminem, Rihanna, taky Huntress a Golden na Hit Radio. Hezké ráno. Let's go.

0: Huntrix Golden, Hit Radio, 7:45, 2 minuty k tomu. Návěs s vrtnou soupravou, co se zasekl v Praze pod mostem, se podařilo vyprostit. Škoda za 30 milionů, to se tam nevejde, ale vejde prásk. Ptali jsme se vás, kdy se vám stala za volantem nějaká taková podobná situace, na kterou teď možná třeba rádi vzpomínáte.
1: Zpráv a hlasovek od vás přišlo hodně, tak pojďme na to. Čau raní dvojko, na střeše vozidla jsme vezli kola. Co čert nechtěl, v autě jsme byli 4 a všichni jsme na to zapomněli. A najeli do průjezdu. Samozřejmě urvaný držák a poškrábaná celá střecha od šlapek. Hezké ráno.
0: To musela být strašná perda.
1: No to jo.
0: Taky píše Adela, ahoj, není to sice můj zážitek, ale je to bizár, který z hlavy asi jen tak nedostanu. Před lety na brigádě jsem měla kolegyně, která couvala, až nacouvala do obrovského bagru. Nějak záhadně se tam objevil, zaparkovaný.
1: Zdravím všechny do rádia. Jedna moje situace, kdy jsem se fakt hrozně styděl, byla, když jsem se otáčel se svým SUVčkem na parkovišti mezi obchody, koukám do zrcátek, levá, pravá a najednou velká rána, kouknu za sebe a tam pouliční lampa, jediná široko daleko v okolí. Daniel, no tak ty jo, s těma lampama máme problém, nebo má problém více z nás, no?
0: Já jsem se tomu nepřiznal, když jsme to řešili předchozím vstupu, taky jsem vzal jednu lampu jednou. Další zpráva, dobré ráno, manžel ve své práci řídil doprovodné vozidlo právě před návěsem s vrtnou soupravou. A? Rychlost asi 20 km za hodinu, délka trasy 60 km a jelikož byl po večírku, tato monotónní rychlost ho uspala, sjel z vozovky do příkopu a návěs musel vyprošťovat jeho. Ahoj. Geniální, geniální.
1: Máme tu i hlasovky od vás.
0: Třeba tu od Naty.
2: Ahoj, Hit Radio. Do nás narazila srnka z boku. Byla to taková rána, že jsme se obě dvě lekli, ale sice potom doběhla na pole, ale museli jsme volat samozřejmě policajty. Takže papa a uvidíme se zase někdy jindy.
1: Papa, vidíme se.
0: Pak se holky probudili a museli do školy. Tak máme tady ještě hlasovku od Moniky.
3: Ahoj, tak já mám taky krásnou příhodu. Měla jsem řidičák asi tak 3 měsíce a jela jsem ze zahrádky, na předním sedadle jsem měla 15-litrový kýbl s rybízem. No a v zatáčce mi ten kýbl sjel. Mně nenapadlo samozřejmě nic lepšího, než se ohnout. No a nabořila jsem na sídlišti lampu. Lampa se zakymácela, padla jak podťatá. Takže jsem zajela na parkoviště, mezi tím samozřejmě už někdo volal policajty. No a když dorazili, tak to bylo docela potupný, protože celý sídliště koukalo z balkónů a z oken,
0: no, jasně,
3: jak já tam dýchám do trubičky v 11 dopoledne.
0: Všude rybíz.
3: Samozřejmě se nenadechala, navíc zjistili, že mám 14 dní prošlou technickou, což já jsem nevěděla, protože o auto se staral tenkrát ještě manžel. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu veselé. Od té doby vím, že se zásadně pro nic neschýbat, neotáčet se za dětma, za pejskem, za čímkoliv. Taková veselá příhoda, no. Zdravím celý rádio ze západu, ahoj.
1: Zdravíme i tebe, Moni, a děkujeme za hlasovku.
0: Tohle je vlastně krásný poučení, opravdu pro nic se neschýbat, neohýbat, no, ale já úplně vidím teďka jako do její hlavy, jo, do Moniky, ale si říkala, tak počkej, tak hele, buď rybíz, anebo lampa, no, tak bohužel. Vyhráte rybíz, no. Jelen, všude zdejší, 7:21, tohle je Hit Radio, hezké.

0: Tohle jsou Jeleni 724, Hit Radio, krásné ráno. Pořád nám od vás chodí zprávy, co za bizarní věci se vám stalo za volantem. A musíme přečíst ještě tu od Sylvie, píše: příběh se srnkou mi připomněl naší situaci, kdy letos v lednu jedeme s manželem do porodnice rodit našeho syna a po cestě nám do boku auta skočila srna. To fakt v tuhle chvíli chceš řešit, to píše Sylvie. Opatrně na těch cestách, děkujeme ještě jednou za vaše zprávy. Jak to na silnicích vypadá, kde to je porod, takhle v pátek po ránu, kde to stojí, řekneme, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přehodíme i písničky, třeba tohle Pink Fucking Perfect, hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Ne-

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Plačkova směrem na Kamenici, probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a na sjezdu z dálnice D1 na exitu 162 směrem od Prahy na Brno probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Číně se objevil poněkud neobvyklý žebrák. Humanoidní robot klečel na ulici, měl sepnuté ruce a žádal kolem jdoucí o peníze. Podle videa potřeboval příspěvek na elektřinu. Záběry samozřejmě okamžitě obletěly sociální sítě. Jedna rakouská cukrárna přišla s poněkud netradičním poplatkem. Zákazníci si musí připlatit za umytí použité sklenice nebo poháru. Cena je 70 centů, tedy zhruba 17 korun. Majitelka tím chce pokrýt náklady na vodu, elektřinu a práci. No a na závěr, švýcarští celníci nevěřili vlastním očím, když kontrolovali jednu turistku vracející se z dovolené. Převážela totiž neuvěřitelných 55 kufrů. Po důkladné kontrole se ale ukázalo, že v nich není žádný kontraband, všechno mělo být pro osobní potřebu.
3: No a na mě Kuba něco remcá, když mám limit nad těch 20 kilo.
4: No já jsem chtěl říct, kdyby to nebylo omezený na těch 20, 25 kilo a jeden kufr, tak takhle vy, že necestujete normálně.
3: Asi jo.
4: Jo, ale řekni mi, proč 55 kufrů?
2: Nevím, co tam vozila, no. Asi byly výprodeje.
4: Ano, jako stěhovat se letadlem, vlastně proč ne? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Naposled pro vás máme tento týden voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka.
3: 2000 znamená 2000, prosím, jo?
4: Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777, teď jedna plnotučná 90. Tohle je pan Alban, It's My Life. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Doktor Alban, It's My Life. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 8 minut po půl osmé. Rychlá pětka. A teď budete hrát vy. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotheka, kde najdete více jak 3000 titulů, no a o to si zasoutěží Michal. Míšo, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Michale.
0: Dobré ráno, bude to Slezská jízda. Zdravíme do Oder u Nového Jičína.
1: Jo, taky vás zdravím.
0: Tak Míšo, jsi připraven na 5 otázek?
1: Asi jo.
0: Tak jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 zvířata, která žijí v lese.
1: Vlk, rýs, zajíc.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik prstů mají dohromady 4 ruce?
1: 20.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje jediná blondětá dívka mezi původními šmouly?
1: Šmoulinka.
3: Ano. Jasně.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů má 1 metr?
1: 100. Mhm.
3: A poslední otázka. Je krtek slepý?
1: Ano.
0: Ano.
3: Ano, ano, ano.
0: A to je správně. Michale, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup na Audiothece.
1: Jo, díky moc.
0: Je to tvoje. Mně se líbilo, tebe nejvíc zaujala, pobavila otázka se šmoulinkou. Ty jsi to vystřelil normálně. Ty jsi měl rád šmouly, když jsi byl malej?
1: Taky, ale jsem se na to hodně díval, ještě nedávno.
0: Jasně, jasně, šmoulové. No tak Míšo, voucher je tvůj, zdravíme do Oder. Říkám to správně, do Oder?
1: Jo, asi jo, takhle já se to říká, no.
3: Asi jo,
0: prostě do Slezska. Tak Míšo, měj se krásně, hezký víkend a zase ozvi někde, ahoj.
1: Vám taky, mějte se, čau.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za 2:45, tohle je páteční Hit Radio a prosím vás, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Vánoce už tak nějak jako bušej na dveře.
1: Ne.
0: No, aspoň podle supermarketu, já jsem dokonce viděl před jedním obchoďákem tady v Praze krásně nasvícený vánoční stromek a říkám si, jestli ještě jako není brzo.
1: Rozhodně je brzo. Jakože já už jsem viděla i nějaký instagramový příspěvky, kde lidi píšou, tak a tady máte termíny vánočních trhů, uložte si to předem, ať pak neříkáte, že jste to nestihli jako každý rok.
2: 28.11.
0: Já si myslím, že řekneš 24.12. To bývají Vánoce.
2: To bude, ale 28.11. začínají třeba trhy tady na Staroměstském náměstí v Praze. Je 9.10. Jo, takže ono to není od věci už.
0: Ono to uteče. Jako teďka to je zatím pohodička, ale ono se to potom změní na tohle.
1: Jasně.
0: Přesně, 23. Na všechno na poslední chvíli. Já teda za sebe, jestli můžu říct, jedna věc, kvůli který se na Vánoce těším, tak to jsou pelíšky.
1: No jo, to jo.
0: To jsou pelíšky. Já samozřejmě, že si to můžete pustit, já nevím, někde na Netflixu nebo kde to je, ale prostě v té telce na ty Vánoce, když jsi s rodinou, tak to má úplně jinou atmosféru. No, tam tam uděláš značku.
1: Jakou nebo čím?
0: Drápem ne, vole. Imagine Dragons, Enemy, za malou chvíli tady v playlistu, no a teda za pár týdnů už je Vánoce ve vašem městě, tak hezké ráno z Hit Radia.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Já, nový plot mám, jo já se mám, a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: A páteční Hit Radio snídaní šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si ještě na papírový žákajdy, žákovský knížky, hlavně na ten stres, když jste ji pak měli doma ukázat rodičům, když tam přibyla nějaká špatná známka nebo nějaká třeba poznámka, tak teďka si představte, že se některé školy opravdu vrací k těm papírovým podobám, protože nechtějí, aby rodičům co dvě minuty tam chodilo nějaký upozornění. A já s tím souhlasím, protože vy něco provedete ve škole a hnedka o tom ten rodič ví.
0: No jasně, a ty už pak přijdeš domů s tím, že jdeš si pro tu zlobu, ale takhle prostě přišla a tak co ve škole?
1: Dobrý.
0: Takže já jsem rozhodně za ty klasický papírový žákovský knížky. Máte nějakou vzpomínku? Nějakou top poznámku třeba? Vy, kdo nás posloucháte, můžete cinknout 800 937 937, co vy dva tady?
1: Já jsem dostávala poznámky jenom za smích. Já jsem jako jinak byla hodná, ale strašně jsem se smála pořád. Furt jsem vyrušovala smíchem, takže leda tohle.
2: Já jsem dostávala hodně poznámek. Ve třetí třídě třídní důtku dokonce jsem dostal.
1: Ve třetí třídě?
2: Rozbil jsem okno.
1: Yeah.
2: Schválně normálně jsem do něj hodil kámen a chtěl jsem to vidět prostě. Samozřejmě za tím oknem nikdo nebyl, jo, zas tak hloupej jsem nebyl. Ale třídní důtku jsem dostal a doma jsem taky dostal potom.
1: A co tady mistr Knejp?
0: Já byl v klidu, já jsem nic neprovedl, ale ty spíš určitě. Ty žákovský tak jako občas prostě zmizela, občas schořila, prostě Tomáš, ale to byly žákovský, který trpěli normálně samovznícením.
1: Občas schořila.
0: A vím, že kamarád nebo bývalý spolužák na základce právě takhle schoval žákovskou, nebo řekl učitel se, že ji ztratil. No a prostě pak přišel Míša a našel jí strčenou pod lavicí, tam jak se lepily žvejkačky, jak tam byla ta konstrukce, tak ona tam byla zastrčená a já jsem ji vytáhl během hodiny a říkám, Majičelko, já jsem našel, fakt, takovej jsem byl.
1: Tak to ne.
0: Takovej jsem byl.
2: To mi sedí k tobě, no.
0: Přesně, jo, no tak děkuju, no.
3: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logi v...
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásný pátek, za minutku 8 hodina, další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Hasiči ve čtvrtek pozdě večer uvolnili kamion, který se ve středu večer uvázel pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky, řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Přes noc na pátek soupravu rozebírali, aby ji mohli vytáhnout spod mostu a odtáhnout pryč. A pojďme také na sport. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku, odveta se potom hraje v úterý. Skotky v kvalifikační skupině ani jednou neprohrály, Češky skončily druhé za Walesem. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Dnes se v Jihlavě uzavře další část z Znojemské ulice. Řidiči neprojedou od čerpací stanice po křižovatku s ulicí nad Jihlávkou. Ke křižovatce nad Jihlávkou mohou šoféři přijet směrem od obchvatu. Omezení ale očekávejte také v okolí. Ulice Lidická kolonie bude zaslepená od Nezvalovy. MHD zatím stavbou projede. A doplním, že první část mezi Brtnickou a Tylovou už je hotová. Tak se nám na Vysočině vypršelo a odpoledne už bude opět svítit sluníčko. Na severu kraje ale může být oblačnosti více. A co se teplot týká, tak v maximech dnes už jen 10 až 15 stupňů.

0: vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: A taky Filipem, hezké ráno.
3: Krásný páteček.
2: Čau. Snídaně šampionů. Filip má trochu ADHD při pátku a začal tady vydávat zvuk motorek.
3: No ty taky.
2: No já taky, já jsem se přidal a mě to připomnělo, já tady mám něco pro pamětníky, schválně si vzpomenete, a myslím si, že to, co vám pustím, nám připomene tu dobu, že to bylo první video, který jste na internetu slyšeli, jo, tak poslouchejte. Borec předvádí motorky.
4: Suzuki's, no question
2: Suzuki.
4: About it.
2: To tady dál, Filip.
3: Tak to mě úplně minulo.
2: Počkej, dál.
4: Hondas. You don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's.
2: Harley Davidson nejlepší.
4: Harley,
2: Hele, tohle je normálně historie internetu. Kdo to znáte, klidně napište. Teď Liquido, narkotik, 8 hodin, 2 minuty. Hezký ráno, zítra rádia.

0: Liquido a Narkotik a taky páteční hit rádio 6 minut 8. Hezké ráno dneska a zítra volby. Komunální volby a česká kreativita se nezapře. My se tady bavíme nad názvech stran, které jsou na kandidátních listinách. Jo? Co tady třeba je? Je tady například aktivní řitka. Nebo živé hrobice. Nebo co mě baví, tak je tady třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát, anebo dno, droužkovičtí nenapravitelní optimisté. A mě by zajímalo, jak by vypadal ten povolební večírek, kdyby třeba měli udělat koalici, jak by to vypadalo, to by byl mejdan.
1: Jako mě baví tahle ta jejich kreativita každopádně.
0: Je to skvělý. Mě by zajímalo, jak byste pomenovali vlastní kandidátku, kdybyste museli založit jedno ve vaší vesnici. Ono celkově vlastně to týká těch menších měst, protože ta velká města, tam jsou ty velké strany, známe. Ale tady na těch menších obcích a menších městech se objevují právě takové názvy. Tak jak by se to jmenovalo? Jasmin, kdybychom spolu založili kandidátku, jak by se jmenovala?
1: Ty blázne. Mě napadalo samotný, ale ne s tebou určitě.
0: Samotáři. Samotáři. Co Filip, co by nám doporučil?
2: My dva, kdybychom byli spolu, tak vtipní a spolehliví. Jmenovalo.
0: Tak to bych bohužel v programu nemohl
1: takový
0: dodržet.
1: Takový oxymoron, že?
0: To bych, je to hodně oxymoron, to bych nemohl dodržet. Jaký by byl náš program?
2: My bychom samozřejmě měli více sportovišť, zprůjeznili bychom Prahu bez kolon, že do jednoho roku bychom to zvládli.
0: Že? Jasně, no, tak to by bylo lidem v Ostravě teda jako k něčemu, zprůvozněná Praha, zprůjezněná. No, takhle, my bychom asi žádnou stranu mít nemohli, nicméně vy, kdo nás posloucháte, tak potkali jste nějakou takovouhle zajímavou stranu, případně kdybyste opravdu měli u vás v obci nebo u vás na vsi založit nějakou stranu, jak by se jmenovala a jaký by byl váš program? Pojďme si z té politiky udělat trochu legraci, to je účel. 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo klasicky to poslat SMS-kou. Těšíme se na vaše nápady, teď hity Mark Ember.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Speechless. 8 hodin 14 minut.
1: No řekni to, co jsi.
0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já si myslím, že název tohle songu by se neměl říkat veřejně. Na letošních kandidátkách do komunálek se objevují kreativní názvy stran. Aktivní řitka, živé hrobice, nebo třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát a tak dále. A ptali jsme se vás, jestli znáte nějakou takovou další stranu, jestli jste něco letos potkali, případně jak byste pomenovali svoje hnutí, kdybyste museli.
1: Ta aktivní řitka je jako super,
0: to je,
1: jo, ale jedna ze zpráv zní třeba...
0: To je vlastně konečně někdo, kdo chce s obcí opravdu hnout, že jo?
1: Kámoš je z Ademova a chtěl založit stranu Strana pro ekonomický rozvoj města Ademova. Neschválili mu to kvůli zkratce SPERMA. Chápeme? Tak dál.
0: No jo, tak taky píše Hanka, krásné ráno, u nás zřejmě BLP alias budoucí liberecké blaho.
1: Další zpráva zní, mě vždy před pár lety cestou do Krkonoš bavili billboardy s obrovským nápisem pod kandidáty. Paka navždy.
0: Počkej, tam je nová paka.
1: Ne, teď tam...
0: Paka navždy. To je geniální.
1: Pak tam máme nějaký hlasovky od vás.
0: Tak hlasovku od Štěpána.
2: Tak za mě je jediná možnost. Frištatský umělecký cech Kutilů. No, má to akorát jednu vadu. A to zkrátku fuck.
0: Pojďme taky na hlasovku od našeho Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Co já si tak pamatuju, tak byla nějaká strana zelených. Jo. A potom byla ještě nějaká strana přátel piva. A pak byly ještě nějaký politický strany, no.
1: No.
3: No. A kdybych mohl mít politickou stranu, tak by se jmenovala politická strana ne. Když je ano, tak já bych měl ne. Tak zatím čau.
1: No co by ne, viď?
0: To je kreativní, takže ne 2026. Tak co, dneska a zítra komunální volby, potkáme se u urny. Byla taková do větru otázka, jasně víš.
4: Do hlavy svý někdy pouští.

0: Hit Radio, 8 hodin 19 minut. Mně přijde, že my v dnešním vysílání zjišťujeme, že dno má ještě sklep. Tak zdravíme milovníky přízemního humoru. To je neuvěřitelný pátek, no.
1: Jsem ráda, že nás čeká tenhle ten song. Já miluji, když tady mluvíš francouzsky, Míš.
0: No, já jsem právě chtěl říct, že jelikož se nestává často, že bys týzovala muziku, jestli bys to mohla přečíst a říct, jak se ta písnička jmenuje, i ten interpret.
1: Metr Jim?
0: Hezký.
1: S, a tam už nevím.
0: Tak pojď.
1: S, ketime?
0: Tak já teda přepnu, jo.
2: Co ketime je?
0: Já jsem to zjišťoval, je to S, ketime.
1: No, tak ty jsi připravený, mě si hodil do vody, co tady machruješ. No, metro Jim.
0: Za chvíli vám to hodíme, k vám, všude, kdy nás posloucháte. Lev, cože?
1: Lev, les est tramvaje, je remandle, le
2: bozie. A žile bonbon, bordo.
0: Tak jo, ten sklep už máme teda, no.
2: Suterénu jsme zatím.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Havlíčko-Brodsku, v Letči nad Sázavou, v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na Třebíčsku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: Religion, milujeme tohle, snad i vás to baví. 8.32, posloucháte páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Je tady Filip a ten má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Pracovník španělského supermarketu si vzal dvě lékořicové tyčinky, které byly ale určeny k vyhození, jenže právě kvůli nim dostal okamžitou výpověď. Zaměstnavatel trval na tom, že si zaměstnanec nesmí brát zboží ani tehdy, když je určeno k likvidaci. Zaměstnanec technických služeb v německém Sasku narazil při sekání trávy na nečekaný poklad. Zemi objevil 8 malých zlatých cihel a další dvě byly nalezeny později. Hodnota nálezu je v milionech korun. A co je navíc zajímavé, majitele se stále nepodařilo dohledat.
0: Nebylo jich 8, ale 10?
2: A?
0: Původně?
2: A na závěr, japonská seznamovací agentura přišla s netradičním nápadem. Začala zkoušet seznamování lidí, kteří mají stejné příjmení. Projekt má ale poněkud komplikovaný právní rozměr, protože japonské zákony tak se prý s takovými sňatky úplně snadno nesrovnávají.
3: Co když máš příjmení, který se ti nelíbí, chceš se ho konečně zbavit, říkáš si, tak se provdám, bude to dobrý, no a máš zase tady, nevím, pitlíka.
0: Třeba knejp. A budeš knejpová prostě. Knejpová.

0: Je. No, ale tak když jsi Novák, tak to je v pohodě, jo, ale já třeba s mým příjmením, já bych asi těžko hledal stejného partnera. A hlavně jsem teda na holky, tak tam je asi.
1: Nekecej.
0: Já vím, že tě to zklamalo.
1: Přiznej se.
0: Pojďme na srdcovku. Tohle jsme vybrali my tři, to vás bude bavit. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, 8.34. Hezké ráno.

0: Činasky, Hit Radio za 5 minut 8:45. Hezké ránko. Činasky za mě patří mezi jedny z nejlepších českých kapel. Samozřejmě se tam řadí za mě i kapela Kryštof.
1: Ano.
0: I kapela Kryštof, osobně mám teda radši tu starší tvorbu, možná protože už jsem trochu dinosaurus. Nicméně, dneska ve 13 hodin byste si měli naladit Hit Radio, protože k nám dorazí Richard Krajčo, aby představil nové album Půlnoční hřích.
1: Takže jestli vás zajímá, co novýho kapela Kryštof chystá, vytváří, jak zní jejich nová hudba a co se vlastně skrývá za tím názvem Půlnoční hřích, tak dneska od 1 odpoledne se to u Jirky Pelnáře dozvíte.
0: A třeba pro nás pamětníky na té nové desce bude i zvukový návrat tomu starému Kryštofovi. Uvidíme, necháme se překvapit, takže dneska Richard Krajčo ve 13 hodin u Jirky Pelnáře a u nás za malou chvíli další skvělý hity, třeba Alanis Morissette nebo Rose a Bruno Mars. Hezký ráno.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Tohle je vynikající Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dáváte si páteční Hit Radio, snídaně šampionů v 8.51. Krásné ránko.
1: Já miluju reality shows. Nejlepší je na nich to, že můžete mít třeba dokonale připravenou jakoukoliv strategii, hlídat si fakt každý slovo, ale pak vám to něco může naprosto zbořit. A v případě třeba teďka Denise z Love Islandu to byla jeho přítelkyně, protože on tajil, že má přítelkyni, odjel na ostrov lásky jako bombshell, najít si tam někoho, no a samozřejmě se tam nechoval tak, aby se to té přítelkyni líbilo, logicky. A všechno televizi osvětlila, poslala do televize videa toho, že teda s ní opravdu Denis chodí a parádně mu to nandala a on tam má teďka velký problém. A říkám si, že někdy je opravdu lepší jako dávat si pozor na tyhle věci a stačí kolikrát jedna věta k tomu, aby se všechno podělalo.
0: Říkám si, kde jinde se snažit něco zatajit, než v televizi.
1: No jasně.
0: Že jo, ale to mi vlastně připomnělo, že člověk se občas prokecne ani neví jak. Mě to připomnělo, já když jsem bydlel s rodiči, tak jsem měl od táty Zaracha. Jo, táta teda nebyl doma, máma mě pustila ven na kolo. No a ona se před nějakou dobou odstěhovala sousedka do vedlejšího města. Já jsem se pak vrátil domů, byl jsem že na tom kole a Míša, aby řeč nestála, tak říkám doma večer. Ale jsem si vzpomněl, že jsem dneska potkal paní Švorčíkovou a táta. A táta. Kde? A já. A já. A do prčic. Takže takhle jsem se propálil. Máš něco ty?
1: Mám taky, no. Já jsem někdy v 16 letech, třeba 15, 16, nevím, chodila s jedním klučinou a mě rodiče nikam nepouštili. Jo, já jsem nemohla ani spát u kamarádky. A jednou mi to teda jako dovolili, že můžu spát u té kamarádky, která bydlela za rohem. No a ten můj kluk bydlel v Lysí nad Labem. Já jsem navštívila místo kamarádky tehdy toho kluka, to, kdo poslouchá nějaký dítě, nedělejte to, jo?
0: Co ve škole už.
1: No, dobrý. A druhý den jsem se vrátila domů, zvesela, hezky, pěkně si tam dubkám a mamky manžel říká, tak jak bylo v Ústí, ze srandy, protože on si myslel, že ten můj kluk je z Ústí nad Labem, ne z Lysí nad Labem, a já říkám, to je Lysá, prosím tě, jo. A ještě jsem to vlastně mohla uhrát, jo, ale v ten moment já jsem vlastně pochopila, že jsem se prokecla, i když ještě nejen ze 100%, a on to taky moc dobře pochopil, no. Že jsem nebyla tam, kde jsem říkala, a to bylo čoromoro, to vám říkám.
0: No
1: a
0: tak nemáš lhát?
1: No teď já mít teďka svoji dceru, já to teda ne.
0: Co stálo to za to aspoň?
1: Ani ne, že?
0: No, tak škoda, no. Kdyby to aspoň za něco stálo. David Guetta, tohle za něco stojí, to je poslední song páteční snídaně La

0: A my se musíme rozloučit, musíme jít, protože po deváté nás střídejí naši fantastiční kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Kato a John Dean Lewis, taky Krištof.
1: Děkujeme za další krásný týden s váma a těšíme se zase v pondělí.
0: Dneska jsme našli, jak jsme říkali, no, jsme hledali dno, který pak mělo ještě sklep. Byl to humor na úrovni, my se to, no, přes víkend prostě vyresetujeme a v pondělí se budeme prostě těšit.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak si užijte víkend.
1: Odpočiňte si a slyšíme se od 6 v pondělí.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického, tak tady probíhají stavební práce a rozhodně počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, v nich žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Lidé mohou hlasovat dnes nebo v sobotu do 2 hodin popoledni. Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se dnes ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou spod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává stále více lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun, kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
3: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. No a po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska bude převažovat polojasno a teploty odpoledne 11 až 14 stupňů a na jihovýchodě našeho kraje klidně až kolem 16.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Krásný páteční den, konečně jsme se dočkali pátku, tak si ho užijte i ve společnosti Hit Radia Vysočina. Za chviličku už další hity.

9 hodin 11 minut, za námi kapela Krištof na Hitrádiu Vysočina. Tak letos prý mnohem později než kdy dřív, ale už to dorazilo. 9. října, jo? Mluvím o vánočním sortimentu v obchodech. Já se teda přiznám, že já jsem v obchodech ještě nic neviděla, ale na počítači mi tady třeba skáče nějaký umělej vánoční stromeček, abych si koupila. Popravdě, já jsem vždycky po tom létě dlouho jako zamrzla, než vůbec uklidím letní věci a přeorientuju se nějak na podzim. A teď ještě bych se měla rovnou zaměřit na zimu. Kde pak? V žádném případě. Chceme ještě dlouhý, krásný podzim, než přijdou ty Vánoce. No a my vám o tom dlouhém a krásném podzimu budeme hrát na Hitrádiu Vysočina. Tady je třeba pro vás Shakira, Waka Waka.

0: Páteční dopoledne, zítra je Vysočina, dneska 9. října je den kuriozních událostí a já marně přemýšlím, co se mi v poslední době stalo kuriozního. Ale většinou jsou to takový ty trapasy, že něco řeknu a pak bych se nejradši neviděla za to, co jsem pronesla. A nebo jak to vyznělo, že jo, v celku. Ale mě by zajímalo, co vy a kuriozní události, tak klidně napište, ať se pobavíme na něčí účet. Můžete psát na náš WhatsApp 725 44 38 37. Za chviličku si řekneme víc. A teď už Damiano David.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Já, nový plot má

0: soutěží.
1: Tak píšeme dneska Merča, že by chtěla zahrát nějakou peckovní písničku pro Jirku k dnešním narozeninám, ať má lepší náladu v práci. No a tak uznejte sami, že to prostě pro Jirku musíme udělat, jo? Popřát mu k narozeninám všechno nejlepší, udělat mu hezčí den. A Jirko, já vím, že bys chtěl nějakou fotbalovou, ale já jsem si říkala, že pošlu něco sladkého, třeba ke kávě. Tak tady jsou Verve a všechno nejlepší všem oslavencům k narozeninám dneska.

Slyšeli jste poetiku na Hitrádiu Vysočina. Já jsem dneska mluvila už o tom, že je den kuriozních situací, abyste mi napsali, co se vám stalo. A píše mi kamarádka, že v tomhle týdnu, že byla na nákupech a že vlezla do kabinky omylem pánovi, co měl zrovna kalhoty dole. A tak místo, aby se rychle omluvila, takže jako zavtipkovala, že se k němu přidá. A pán, že takový vtipálek nebyl a díval se na ní divně. No, tak to je taková jedna historka ze života, když narazíte prostě na pána, co nemá smysl pro humor, no. Tak si v práci o dalších trapasech a kuriozních historkách můžete vyprávět a my vám k tomu pustíme už za chviličku na Hitrádiu Vysočina Linkin Park.

Hit Rádio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
4: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany počítejte s omezením kvůli stavebním pracím a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Pražská voda bude ještě pod přísnější kontrolou. V Podolí začal fungovat nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Jak je to možné, řekne mluvčí města Vít Hofman.
8: Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
7: Laboratoře PVK ročně zpracují více než 50 tisíc vzorků a provedou téměř 800 tisíc jednotlivých analýz. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí Třinec bude v 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude převažovat polojasno, teploty odpoledne 11 až 14 stupňů, na jihovýchodě našeho kraje klidně až 16, v noci většinou zataženo, se slabými srážkami a teplotami 10 až 7 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Před námi víkend, pojďme si poradit, kam o víkendu vyrazit, abychom nemuseli sedět doma a dáme si taky další hity, třeba Coldplay a Beyoncé.

Zaspívala Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. Máme na Vysočině dalšího rekordmana, pojďme pogratulovat. Téměř 3 metráky váží dýně, kterou vypěstoval Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebísku. Ale teď on jak se o ní ze začátku staral, jo. Rostlině na jaře, ohříval půdu topným kabelem, celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a ještě jí udělal takový jako písčitý podloží. Jsem si říkala takhle, já se ani nestarám o manžela, jo, jak se pán staral o dýni. No a ona taková starost o dýni vyplatilo se samozřejmě, protože mimochodem Zdeněk Bulíček výrazně posunul ten český rekord. Držel ho totiž od roku 2024 Josef Semrád někde z Bochova a tomu se podařilo vypěstovat stejný druh dýně vážící 178 kilo. Zdeněk oproti tomu dal tomu jako opravdu tu péči a skoro 3 metráky. Jako slušný výkon. Takže gratulujeme. No posíláme písničku. Tady jsou mandraže.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už zítra, tedy v sobotu od 11 do 19 hodin, můžete vyrazit do Sitparku v Jihlavě a věnovat chviličku svému zdraví. Je to důležité. V rámci kampaně ke Světovému dni srdce si tam totiž můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty a výsledky rovnou konzultovat s odborníky. Čeká vás třeba měření krevního tlaku, InBody nebo BMI. Tak se na to přijďte podívat, přijďte si to nechat změřit a zjistit, jak na tom jste. Zvu vás taky na nedělní drakiádu na Skalku v Jihlavě. Začíná ve 14 hodin. Proběhnou tam soutěže třeba o toho nejdraka, který bude lítat nejvýš. Čeká vás i doprovodný program s kolegou Milanem Řezníčkem, čeká vás i něco na zahřátí. Tak si drakiádu na Skalce v neděli o 14 hodin užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.
3: Přijďte si do Benu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Takhle krásně nám zpříjemnili den Depeche Mode na Hit Radio Vysočina. Tak dneska je taky, prosím vás, den plísňového sýra. Tak já jsem si to představila, tu páteční pohodičku, jo? Už máme klidně i po večeři. Už si prostě sedneme k nějakému pořadu třeba v televizi, jo? Nebo k nějaký hře stolní doma, kdo ví. Nalejete si něco dobrého, k tomu si nakrájíte sýry, klidně i ten plísňový a uděláte si hezký večer. Já si myslím, že to by šlo. Tak jaké jsou plány? O tom můžete mluvit v práci a na Hit Radio Vysočina plány pro nadcházejících asi 4 minuty. Zaspívá Ed Sheeran.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tak já jsem vám jenom chtěla říct informaci, už jsem tady o tom mluvila, že ve středu proběhla v ulicích Vysočiny tradiční dobročinná sbírka Koláč pro hospic. Možná jste si koláček taky zakoupili. Třeba v 5 městech a obcích na Žďársku jste mohli potkat asi 120 dobrovolníků a pracovníků oblastní charity Žďár nad Sázavou s vonavými koláčky. Ten výtěžek v plné výši podpoří péči o nevylečitelně nemocné v jejich domovech. A já jsem vám jenom chtěla říct, že ta částka, která se vybrala, je neuvěřitelná. Takže díky vám, díky štědrosti veřejnosti se na podporu domácího hospice Barborka vybralo asi 494 414 korun. No tak já jsem chtěla jenom poděkovat, jste úžasní.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Disturbed na Hitradiu Vysočina. A teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině. Z Vysočiny nemáme hlášené žádné dopravní komplikace a to je dobře. Kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 11 hodin krátké zprávy a David Račák. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Volební místnosti se otevřou už za 3 hodiny, je proto dobré si připomenout, co si vzít sebou. Bez občanského průkazu nebo pasu to totiž nepůjde. Další variantou jsou e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
2: Předem aktualizujte aplikaci e-doklady z App Store nebo Google Play. Před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že se u dokladu zobrazuje hláška digitální výpis je platný. Ověřte si, že aplikaci odemknete nastaveným PINem nebo biometrií.
1: Ve volební místnosti pak otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data. Německá vláda zlepšila výhled růstu ekonomiky pro letošní a příští rok, protože válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se očekávalo. Letos se má podle nové prognózy hrubý domácí produkt zvýšit o 1,3%, příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1%. No a David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dneska bude polojasno, teploty 11 až 14 stupňů, někdy klidně až 16, v noci může přijít nějaká přeháňka, teploty 10 až 7 a koukala jsem jenom rychle na sobotu, vidím tam teploty přes den 8 až 13 stupňů a taky nějaký déšť.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Užívejte páteční dopoledne s Hit Radiem Vysočina, za chviličku Imagine Dragons a teď už činasky, tak zůstávejte s námi. Hit
5: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Máme pro vás tip na předvánoční dárek. Jestli milujete motorky a chcete na Vysočině zažít akci, která se tady vlastně ještě nikdy nekonala, tak vyražte 12.12. na FMX Gladiator Games do Horácké arény v Jihlavě. Organizátoři nám slibují, že motorky budou létat vzduchem, že nás čeká opravdu motokrosová show plná obřích skoků, různých salt, tríčků, že budou i ohně, světelné show. Zkrátka a dobře to bude podívaná, na kterou se nezapomíná a kterou všichni kluci i tatínci určitě chtějí vidět. A vlastně asi, když nad tím tak přemýšlím, tak i my holky. No a pozor, od příštího týdne u mě v dopoledním vysílání na Hitradu Vysočina máte šanci vyhrát si lístky na tuhletu motokrosovou show v Jihlavě, takže laďte Hitradio Vysočina.

nejnovější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Před námi víkend a tady je zase jeden tip, kam vyrazit od Vysočina Turism. V Novém Městě na Moravě se uskuteční v sobotu od 8 do 12 hodin novoměstské farmářské trhy, tak si přijďte nakoupit třeba masní výrobky a speciality z Fryšavy, Třebíče a Náměště nad Oslavou, vejce a drůbež ze Zlatkova, mrkvance z Polné, mléčné výrobky z Březina a Havlíčkova Brodu, sirupy ze Sněžného a tak dále, všechno hezky z Vysočiny. Na výběr toho bude spousta. No a kdybyste třeba chtěli další tip, kam vyjet po Vysočině o víkendu na výlet, tak mrkněte na www.vysočina.eu.

0: FC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

Xindl X a Merka Miškechová na Hit Radio Vysočina. Já mám pro vás teď písničku od Nirvány. No takhle, od Nirvány. Ona původně je od Davida Bowieho, ale Nirváně se ta předělávka tak povedla, že i sám David Bowie na svých koncertech ji potom hrál v aranži Nirvány. Tak my se teď jdeme společně vrátit do roku 1993, jdeme vzpomínat, jestli teda si vůbec ještě něco pamatujeme. No a my vás do vzpomínek vlastně vezmeme i dneska večer po 18. hodině, kdy vám na Hit Radio Vysočina nabídneme Hit Radio Classic. Nejs 80., 90. a milénia. Budu tam hrát takovýhle pecky.

Nice to meet you a taky Miles Smith na Hitradio Vysočina. A teď informace pro řidiče. Na trase z Horní Cerekve na Jihlavu před Kostelcem tady narazilo osobní auto do stromu. Zasahují tam záchranáři a policie, takže rozhodně počítejte s omezením. Kdybyste nějaké informace k dopravě měli i vy, tak klidně pošlete hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Tak já vám přeju krásný páteční den, taky pohodový víkend.

pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Hit Radio.
9: Hit Radio.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze, klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takže dneska světový den pošty, no já jsem vám chtěl říct super for, ale mobil vám asi nedošel.
2: Takhle nízko dneska jdeme.
1: Hele, já dneska hledám dno, dneska jo.
2: Dneska hledám dno. Nízkopodlažní humor.
1: Hele, ještě to není nízká laťka dneska teda nastavená, už se můžeme jenom zvedat.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku mezi Bořeticemi a Útěchovičkami. U odbočky na Útěchovice na místní silnici probíhá rekonstrukce mostu a komunikace je uzavřena. Bude nutné jet jinudy, přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Ve 2 hodiny odpoledne startují volby, Češi začnou rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dneska otevřené do 10 večer, zítra pak mezi 8 a 14 hodinou. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA. Přesné termíny budou teprve určeny. Češi budou usilovat o 4. účast na Euro po sobě. A teď ještě něco z regionu.
1: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domů dětí a mládeže. Město jí postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novostavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony korun. Stavba sokolovny začala loni na jaře.

0: www.rozhlas.cz.
1: Na Vysočině dneska bude chladné a větrné odpoledne, večer se začne od severozápadu postupně zatahovat a výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. Nejvyšší teploty 11.

Je to tady páteční pravé poledne, 2 minutky k tomu, přeju dobrou chuť k obědu, opatrně, ať vám dneska nezaskočí, byla by to škoda, když už je za námi celý pracovní týden, takhle v pondělí, to by se to moc jako nestalo, jste aspoň měli týden volno, ale před námi je víkend a pokud máte pocit teď po týdnu v práci, že někteří vaši kolegové prostě musí být z jiný planety, no tak jsou, jo, nebo můžou být. Přece nevěříte na to, že jsme ve vesmíru sami? Nebo ano? V 90. nám všem zamotal hlavu seriál Akta X. Mulders, Scullyová a neuvěřitelný příběhy. Skvělý seriál. Akta X a věřte, nevěřte. Prostě to jsou jako 2 fenomény. No a když je Akta X, tak hned srdcovka číslo 1 bude DJ Dado a The X-Files. Na Hit Radio.

0: X-Files na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 mi přišla hezká zpráva od Pavla, co píše: já rozhodně věřím na to, že ve vesmíru nejsme sami a že někteří žijí mezi námi. Nemám je v práci, ale stačí, když se podívám do volebních lístků. Tam jich je a z různých planet. Zdraví Pavel. Tak ano, s tím se dá souhlasit, určitě. My jsme dneska vzpomínali hned na začátku srdcovek, tedy na legendární seriály jako Akta X a nebo potom právě i pořad Věřte, nevěřte. No a teď si dáme jako druhou srdcovku taky hip-hop. Dlouho jsme neměli žádný hip-hop nebo rap tady na Hit Rádiu. Dnešní, já nechci říkat úplně mládež, jo, to zní, jak kdyby mi bylo 70, tak středoškoláci. Dnešní středoškoláci hodně jedou v českém rapu. Možná, že i vy jste na střední škole poslouchali rap a hip-hop. A pokud to bylo kolem let 98 až 2005, no tak dneska už patříte jakože fakt mezi old school. A já říkám, buďte za to rádi. Buďte za to rádi, protože tehdejší hip-hop a rap je v podání legend jako Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Dr. Dre. To prostě byla nádhera. Vždyť my jsme zažili i vzestup Eminema, úplně jako jeho začátky a ty největší hity. Tím my jsme se jako procházeli. To bylo jako skvělý. A navíc jsme to pak poslouchali ještě na CDčku, že jo. Zažili jsme éru Discmanu. Zažili jsme éru prvních MP3-ek, MP3 přehrávačů, že jo. Dokonce i přerod ze sluchátek, který se najednou už jenom jako pecky dávali do uší. A měli v polovině toho kabelu, měli ovladač hlasitosti. To bylo taky jako úlet. Moderní technologie. No a do toho tak nám v uších právě hrál tenhle dnes už teda oldschoolový hip-hop a oldschoolový rap. Tak možná, že vás právě teď vrátím na střední školu, protože si dáme také jednoho rapera, jehož vzestup jsme zažili, a to je 50 Cent. A když 50 Cent, tak za mě jeho největší hit, který by se teda dneska rozhodně na Hit Rádiu nečekali.

0: Je pravda, že potom 50 centově je to trošku šok skok. To uznávám. Ale přesně takové jsou srdcovky, jo? Jsou pestré, stejně tak, jako byly devadesátky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tím pádem ty páteční srdcovky tady dneska uvařím, jako když pejsek a kočička vařili dort. Prostě do dnešních srdcovek nahážu úplně všechno. Úplně všechno. Bude to takovej malej páteční eintopf. A tím pádem, když už jsme měli milénium, měli jsme devadesátky, tak si dáme 70. léta. Dáme si 70. léta, trošku zvolníme tempo. Další srdcovka je od muže, který odsud nedobrovolně odešel ve svých 40 letech. A právě dnes, 9. října, by oslavil 86. narozeniny. Narodil se v Liverpoolu, je to brouk jako hrom, a my si dáme píseň z jeho solové dráhy. A v této písni ho velmi, velmi ovlivnila Yoko Ono, jeho partnerka. Je to píseň, která vlastně vypráví o tom, abychom si my jako posluchači této písně představili svět míru, a to počínaje životem bez náboženství a s ním spojených konceptů, bez ekonomického materialismu, bez hranic rozdělujících národy, aby to byl opravdu jako život v míru. My, co si zatím dokážeme představit, je život bez důchodu, jo? Na to už si musíme asi zvyknout trošku. Ale tohle je úplně jiné poselství. Takže zdravíme tam nahoru. Dneska by mu bylo 86. John Lennon.

0: skupina na Hitrádiu Entrance. Posloucháte Srdcovky v pátek 9. října.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Tohle je přesně ten hit, když byste zůstali tenkrát na party až jako do rána, že byste neodešli před druhou nebo třetí hodinou, tak potom jako ke konci, tak si DJové většinou hrávali věci, které taky jako měli sami rádi. No a tohle je přesně to, co byste slyšeli takhle jako těsně před odchodem. Set you free. Záměrně si mi dal jako pátou srdcovku, protože my už jsme taky těsně před odchodem. Bohužel ne teda z práce, ale před odchodem dnešních srdcovek. Už tady máme jenom jeden jediný poslední šláftruňk, jak se říká, tedy poslední srdcovka, která je na vaše přání. 777-937-777. Napište mi, co byste chtěli slyšet. Nebo pošlete hlasovku. Napište mi klidně, co jste poslouchali, když bych se teď zeptal. Pamatujete si, když jste chodili s Discmanem nebo s Walkmanem? Co jste tam tenkrát poslouchali? Jaká je ta první věc, ten první hit, ta první píseň, první kapela, která se vám teď vybaví? Popřemýšlejte, napište mi to. Za chvilku to dost možná uslyšíte jako srdcovku na přání.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen ve 12.34.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a já když tady pročítám ty vaše tipy na WhatsAppovit rádia 777-937-777, tak se normálně říkám, že já bych si strašně přál, aby jsme se my potkali osobně. Všichni, kdo píšete, aby jsme se potkali osobně někde v nějakém kulturáku, v nějaký sokolovně, prostě takovým nějakým jako klasickým sále. Tam bychom si prostě normálně jenom otevřeli počítač a začali bychom hrát jednu píseň za druhou, kterou já tady mám od vás v tom WhatsAppu, protože to je opravdu klenot nad klenoty, to je jako nádhera. Já si, že by to byl jeden jako z nejlepších večerů za posledních, nevím, 10-20 let, protože to by byla prostě jakoby nejlepší diskotéka ever. Fakt klobouk dolů. Je to extrémně náročný cokoliv vybrat. A tak jsem to dneska udělal tak, že jsem teda vybral úplně první zprávu, která přišla. Jo, protože jinak to jako nejde. Jinak to nejde. A v první zprávě se píše: ahoj Jirko, tak nějak jsem si říkal, co by mě dneska hodilo zpátky do dětství. A vzpomněl jsem si na Bonfunk MCs, Freestyler, neboli Makavakafou, Freestylou. Ano, ale strašně se mi tímhle songem vždy vybaví nabitá MP3 strčená do kapsy, drátové sluchátka vedoucí pod mikinou, klíčenky visící z kapsy a čím víc klíčenek, tím líp. A taky pověšený řetízek od poutka k poutku. No prostě pořádné dětství. Jasně, naprosto si to dokážu vybavit, jo. Taky jsem měl takovou černou koženou peněženku, která tam měla udělaný poutko přesně na takový jako dlouhý řetěz, abych ho mohl mít tomu druhému poutku. Klíčenky, no tak to byla jako éra

sama o sobě, že jo, normálně látkový klíčenky, dneska je to standard, nebo už to dokonce ani nikdo nenosí, ale tenkrát, čím širší navíc ještě ta klíčenka byla, tím opravdu jako líp a takhle se to jenom nosilo, aby to vždycky koukalo jenom z té kapsy dolů. No prostě fantazie. Takže i já děkuju za tady tu vzpomínku. Vrátil jsem se i já zpátky do puberty. No a dáme si tím pádem Bonfunk MCs, rok 1999, Waka Maka Fou. Mimochodem, zpívá se tam rock, jakože rock and roll, rock the microphone. Jo, rock the microphone. Ale pro nás jednou pro vždy to bude pouze Waka Maka Fou. Tak si je pojďme dát. Teď!

0: Coldplay a Burna Boy na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je pátek 1:45 a dnešní srdcovky jsou za námi. Moc díky za všechny zprávy, které jste posílali na 777 937 777. Po víkendu v pondělí ve 12 hodin budeme pokračovat. Pokud nedošlo na vaši srdcovku v posledním týdnu, dvou týdnech, nevzdávejte to, pište dál, protože se určitě na vás dostane, věřím tomu. Do Vánoc třeba. Ne, fakt dělám všechno pro to, aby jsem to takhle jako prostřídal. Je to někdy extrémně náročný. Dneska těch zpráv bylo fakt strašně moc, jak říkám, bylo by to fakt jako na minimálně 6-hodinovou společnou diskotéku, kde bychom tady normálně klasickou houbu a byli bychom všichni šťastní a spokojení. A slyšeli bychom to, co máme rádi. Takový jsou srdcovky. Možná, že dneska jste slyšeli i hit, který jste vůbec neznali, a já v tom vlastně budu pokračovat, protože ve 13 hodin jsem na Hit Radio. Ke mně do studia dorazí Richard Krajčo. Skupina Krištof dneska vydává nové album a já vám můžu slíbit, že zahrajeme na Hit Radio hity, které ještě nejsou oficiálně venku, respektive v rádiích. Na desce už můžete slyšet, když si ji teď ještě koupíte do 13. hodiny. Ve 13 hodin exkluzivní host tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.

0: taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin.

0: Sia na Hit Radio, to je poslední hit mezi 12. a 13. Za chvíli živě tady Richard Krajčo, můj dnešní vzácný host, ještě předtím nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Plačkova směrem na Kamenici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřená. No a na sjezdu z dálnice D1 na exitu 162 směrem od Prahy na Brno probíhají stavební práce, neprojedete. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí, česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazní druhy. Více říká mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
3: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
2: A to kvůli četným nálezům v sousedních zemích. Státy Evropské unie finálně schválily úpravu emisního systému ETS2, odsouhlasili omezení růstu cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování splodin oxidu uhličitého. A teď ještě něco z regionu.
4: Stavbařům na Vysočině se daří, stavebním firmám sídlícím na Vysočině stoupla v letošním prvním pololetí základní výroba o 18% na 4,2 miliardy korun. V celém Česku se výroba těchto podniků v meziročním srovnání navýšila o 6%, vyšší procentuální nárůst než na Vysočině měli ve třech krajích.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině dneska bude chladné a větrné odpoledne, večer se začne od severozápadu postupně zatahovat a výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Je 9. října a to je den D, na který my čekáme už dlouhých 5 let, protože dneska konečně vychází nová deska skupiny Krištof a Richard Krajčo, frontman skupiny, je mým hostem ve studiu Hitrády. A Richarde, vítej.
7: Ahoj, zdravím všechny.
6: Jaký to je pocit, konečně?
7: Krásný, já jsem nemohl dospat, já jsem vlastně skoro nešel spát, já jsem si čekal fakt na půlnoc, kdy půlnoční hřích vyjde, jestli to všude naskočí, jestli to bude fungovat, jestli to bude hrát, a pak jsem si tu desku teda poslechl a mohl jsem jít spokojně spát.
6: To je nádhera. My si dáme první hit, který není ještě z nové desky.
7: No,
6: ale
7: koukám.
6: Ale je tady jako vybrán záměrně, jo? Je to kvůli tomu, že tohle je hit z úplně první desky.
7: Je to tak, no.
6: Jak je to dávno?
7: Je to hodně dávno, je to 25 let.
6: Čtvrtstolet.
7: Ano.
6: Strašný mazec. A pořád vypadá Richard výborně. Dáme si tedy Krištof a ženy, jedna z nejoblíbenějších písní z toho úplně prvního debutového alba, které se na rozdíl od toho nejnovějšího ještě nahrávalo v Česku, konkrétně v Ostravě. Tak tady je máte, Krištof na Hit Rádiu.
8: Spánky zbředlicových střed.

0: Teď jsme se dostali do roku 2001, Krištof ženej vzpomínka na úplně první album a teď po čtvrtstoletí oslavujeme nové album. Richard Krajčo ještě jednou tady ve studiu Hitrády a Richard, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Když jsi slyšel teď ženy, jo, tak co se ti vybavilo před těma 25 lety? Jak jste to tenkrát viděli?
1: No tak my jsme byli takový jako natěšení a vlastně ta situace mi přijde hrozně podobná, protože já o té nové desce vlastně říkám, že jsme ji natáčeli, jako by byla naše první, ale zároveň poslední, jo. A tehdy to vlastně bylo pro nás strašně zlomové, my jsme nikdy nevěřili, že bychom nějakou desku mohli natočit, že by se nás někdo všiml, že by se to někomu líbilo, že by někdo chodil na koncerty, a když se to stalo, no tak to prostě bylo jedno veliké wow. Jo, a jsem vlastně rád, že jsem tady po 25 letech a i po 25 letech ta písnička nebo mnohé ty písničky ze začátku ještě stále žijou, lidi si to furt nechávají hrát v rádiu nebo to hrajou někde na kytary, zpívají si to. To je přece pro muzikanta ten největší dárek.
0: Je to
1: největší odměna.
0: I trošku i dar být tady vlastně po 25 letech. A pořád to funguje. Vy no, jak dlouho hrajete? To je přes 30 let.
1: 33 let. Já jsem to zrovna včera psal klukům, než to vyšla, ta naše nová deska, že jim strašně moc děkuju za to, co jsme u ní prožili, že to bylo super, že to bylo jedno z nejkrásnějších období, musím říct. Celé to období té tvorby a to, jak jsme spolu cestovali po té Evropě a natáčeli jsme to, jak jsme skládali všude možně spolu. Dlouho jsme něco takového nezažili a že z té desky prostě tohle všechno cítím a že cítím tu radost a jakoby to nadšení a takový nějaký jako refresh. Tak jsem rád, že mám to štěstí, že tady fakt po čtvrtstoletí můžu sedět, fanouškům pouštět novou muziku a ještě se přiznám, že ty reakce jsou od rána tak jako brutálně hezké, že jako fakt jsem, jako, mám jako strašně krásný den, nebo všichni s klukama máme.
0: To je super, to je super. Když jste nahrávali tu první desku, tak to bylo v Ostravě, ve studiu, a teď tak jste byli ve Velké Británii.
1: Ano.
0: U koho?
1: Já jsem si splnil sen točit prostě v Británii, protože já z britské muziky vycházím, vždycky jsem ji miloval a nejvíc mě ovlivňovala. Byli jsme u Petra Gabriela v boxu, tak se jmenuje to městečko, má tam nádherné studio, opravdu jako fenomenální. Já si myslím, že lidi, co mají rádi zvuk a ještě vůbec tohle jako nějakým způsobem vnímají a oceňujou, tak když si tu naši novou desku poslechnou na ty sluchátka, tak prostě se jim musí zvukově líbit. My jsme spoustu věcí tam proháněli i přes analog. Jako,
0: pořád to má ten stříbrnej takový ten.
1: On tam toho má spoustu, jo, a jeli jsme prostě do 24 stopého pásu některé věci, které jsme pak samozřejmě jakoby vytáčeli zpátky do počítače, ale takže jsme k tomu i přistupovali tak jako staromilsky, bych řekl, užívali jsme si to, no a já si splnil to, co jsem si přál, jako nahrávat to tam, kde ta zásadní muzika pro mě v mém životě vznikala. A Peter Gabriel je prostě ikona, legenda a to studio má absolutně brutální.
0: Tak pojďme přímo už tedy k té desce. Jo. Deska je o hříších.
1: No, já bych to neřekl takhle, jako úplně, jo, ale samozřejmě ty narážíš na název a ano. Na titulní píseň Půlnoční hřích.
0: Ano.
1: Já když jsem ji psal, tak mi vlastně hlavou běželo, že ta noc, jo, je vždycky ten okamžik, kdy se nezastavíme, že přes ten den všichni něco děláme, děti, práce, škola, vole, tamhle to, semhle to, a najednou se večer jakoby zastavíme a často sníme. Co bychom ještě chtěli a co bychom chtěli prožít a zažít a koho bychom chtěli potkat a tak dále a tak dále. A to se vlastně v člověku mele někde, mám pocit, jako kolem té půlnoci. Tam my tak jako hřešíme v té mysli, no. Tak mně to přišlo tak jako symbolické. Je to o tom, co bychom si v životě přáli, i když na to třeba někdy nedosáhneme.
0: Někdo má půlnoční hřích spojen se svým vlastním guilty pleasure, že jde otevřít tu ledničku.
1: Já jsem v tom, hele, já byl včera tak nervózní. Já teďka dodržuju kalorické tabulky.
0: Jasně,
1: já prostě to brutálně vyplňuju asi už 40. den, v tom jedu. Hrozně mě to baví. A včera jsem si tu kalorickou tabulku absolutně pokazil, protože jsem byl tak nervózní, že jsem furt chodil a furt jsem z té ledničky něco jako vytahoval. Tak já včera hřešil brutálně teda.
0: Výborně. Já tady mám na tebe pár rychlých otázek právě na guilty pleasure. Písnička, kterou si v autě pouštíš, jenom když jsi sám, aby to nikdo neslyšel, a když někdo nastoupí, tak ji přepneš a vypneš.
1: Takovou nemám. To já víš co, já většinou vozím děti a oni poslouchají prostě úplně jiné věci než já, takže jasně. To je naopak. Já vám ty písničky cpu schválně, aby se jim zlepšoval jejich hudební vkus, protože to, co poslouchají oni, je pro mě absolutně neposlouchatelné.
0: Chápu, jak často tedy děti chodí pěšky. Dobře, co děláš o půlnoci nejčastěji? Skládáš, scrolluješ, anebo spíš?
1: No, někdy všechno dohromady bych řekl, ale ještě tam, mě tam teda chybí ještě jedna věc a to je, já mám takovou oblíbenou hru, jo, ještě vlastně dvě věci mi tam chybí, jo. Buď si jakoby projíždím fotbalové výsledky,
0: jasně,
1: jo, to dělám
0: jasně,
1: velmi často teda,
0: jasně,
1: a potom mám takovou hru, která se jmenuje Clash Royale. Ty vole, já tu valím, bohužel, jako, a já jsem takový hráč, prostě, že si třeba řeknu, musím dostáhnout dneska 9500 bodů, já nevím něco, a teď jsem, mám třeba 9200,
0: jasně,
1: a teď furt jdu nahoru, dolů, a jsem schopný to strávit 3 hodiny, dokud to prostě nedosáhnu, na to nedosáhnu, a většinou na to nedosáhnu, no, tak jdu spát ve 3 ráno.
0: Tak si pojďme dát Půlnoční hřích. Což je mimochodem hit, který velmi dobře znáte i z vysílání Hitrádia, protože ten už pravidelně hrajeme. Je to duet. A je skvělej. Tady ho máte. Na Hitrádiu. Ve 1:45. Mám

0: Krištof a Domy Alaje a Půlnoční hřích, tak to je první píseň z nejnovějšího alba, kterou jste teď mohli slyšet tady u nás na Hitrádiu. Richard Krajčo je mým hostem, povídáme si o nejnovější desce, která právě dnes 9. října po 5 letech konečně vychází.
1: Yeah!
0: Tak, duet. Jak vy jste na tom s duety?
2: No já myslím, že docela dobře. Vlastně i na téhle desce jsou 4 spolupráce.
0: Jasně.
2: O dvou už se ví, nebo vědělo, to byla Domča a Sergej Barakuda. No a dneska lidi zjistili, že tam jsou ještě další dva.
0: Mm-hmm.
2: Je tam hodně hustá píseň Rubín, tu si vlastně budeme i dneska hrát.
0: Je to tak?
2: Jestli se nepletu. S takovou mladou, talentovanou, půvabnou zpěvačkou, kterou jsem si našel na TikToku. Kdysi dávno. No, tak dávno. Bylo to období, kdy měla asi 200 sledujících, nevím, kolik jich má dneska už, ale už s ní vyrostla taková svébytná písničkářka, říká si Bejra.
0: Mm-hmm.
2: No a pak tam máme taky pořádný balkánský nářez s kapelou Jelen a k té písničce se dneska taky dostane.
0: Jaký to je dělat duet s kapelou versus s jedním interpretem, se zpěvákem, se zpěvačkou?
2: Musím ti říct, že některé duety bych třeba už neopakoval. A když to potom jakoby přetrvá, tak je to fajn. A vlastně u Jelenu jsme si rovnou řekli, co od nich chceme. Jo? Protože on je to fakt, až to ty lidi dneska uslyší, tak už když se ta písnička začala skládat, tak já jsem si říkal, že to je takový typ, jakoby, jak to říct, ale teď to nechci říct škaredě, naopak hezky, jako takového balkánsko-hospodsko-irsko-anglického nářezu, že tam ty jeleni prostě sedí, chtěl jsem tam tu jejich harmoniku, banjo, jo, a přesně takhle se jim to zalíbilo, takže jsme spojili ty nástroje dohromady, no a někdy to je jenom o hlase, takže Sergej prostě si na základě toho, co jsem mu o písničce řekl, udělal text, myslím, že ho zvládl skvěle, že přesně do toho textu dal to, co ta píseň potřebovala. Zase, když jsme dělali věci s Jarkem Nohavicou nebo s Tomášem Klusem, tak tomu jsme to kompletně napsali. A on do toho vlastně jenom dal tu svoji náladu, ten svůj mood. Jo. Takže po každé je to jiné. No.
0: Ale pojďme na slunce. Pojďme na slunce.
2: A to není duet.
0: To není duet.
2: To není duet a vy jste se mě ptali, o čem, jako k jakým hříchům bych jako přiřadil určité písně. Slunce je zvláštní písnička, protože víte, všechny nějakým způsobem vychází z toho, co žiju a co si představuju. Hrozně mi pomáhá vlastně to moje herectví, protože si můžu představit spoustu situací životních, které potom do těch písniček ukrývám. Ale slunce je písnička o mně. Jako jestli jsem někdy psal opravdu víceméně, řekl bych skoro otevřeně, o tom, jaký jsem a jak se vnímám tady na tom světě, tak jsem to vložil do téhle písničky. Proto jsem trošku jako řekl, že to je písnička, která by se mohla spojit s hříchem sobectví.
0: Jasně.
2: Ale zase na druhou stranu, víte, já si myslím, že je strašně důležité v životě, aby člověk si stál vlastně za tím svým a aby nedělal všechno jenom pro druhé. Jo? To se všechno prostě musí kombinovat. Takže já si myslím, že to je zároveň jako píseň, která povzbuzuje tvoje velké životní a osobní rozhodnutí stát si sám za sebe.
0: To můžeme říct nahlas, že to, že člověk myslí na sebe, ještě neznamená zákonitě, že je sobec.
2: Přesně, ano.
0: Jo?
2: No vidíš, ty jsi to řekl jako výstižně, ano.
0: Kdy jsi byl naposledy sobecký? Když už se bavíme o sobectví.
2: Jo, tak teď mě zrovna, vidíš, teď mě zrovna nic nenapadá.
0: Krásný, to v pohodě. Tak se zeptám jinak, teď ne přímo jako o tobě, ale obecně. Frontman kapely musí být trochu sobec.
2: Já si myslím, že každý šéf něčeho by v sobě měl mít obě dvě strany té mince. Jo, na jedné straně té mince je to, že jste prostě ten lídr, máte to někde na paměti a musíte tlačit jakoby ty své vize, svoje nápady a budovat tu firmu nebo cokoliv.
0: Hmm.
2: A na druhé straně musíte brutálně milovat všechny ty kolem sebe a vlastně je sebou táhnout. Hmm. Jinak to nemá smysl. Hmm. Takhle to vidím já.
0: Hmm.
2: A když ta druhá strana to chápe, že to tak je a že vám věří, že to takhle děláte správně, protože to děláte pro dobro všech, nejen sebe, tak to funguje skvěle. A já vám musím něco říct, takovéhle kluky já prostě mám, proto jsme spolu 33 let, proto jsme spolu prostě všechno vydrželi, přečkali a brutálně se vždycky na sebe těšíme a a vlastně si pořád užíváme ten čas. Je to vlastně nejdelší manželství, které jsme my všichni jako snad měli dohromady. S nikým nejste jen tak 33 let. Možná jako samozřejmě s rodinou, ale abyste takhle měl jakoby přátelé, parťáky. A vlastně pozor, je to i práce, milujete to, ale je to i práce a přesto spolu vydržíte a jde vám to spolu, tak to je skoro zázrak. A já vám musím říct, že jsem tisíckrát dostal nabídku dělat solové desky a všechny tyhle ty věci a lidi se mě ptali, proč vlastně jsem s kapelou, vždyť Krištof je třeba Richard Krajčo. Není to tak. Není to tak, my jsme prostě parta, já bych bez nich nebyl a oni by možná nebyli beze mě. A já si myslím, že tohle je taky ten důvod, proč ta poslední naše deska je tak silná a možná nejlepší, protože si toho strašně moc vážíme a všechno tohle jsme do ní vložili.
0: Já si strašně vážím tohle jako fakt jako upřímně otevřenýho rozhovoru a vlastně ze mě jako i těší to, jak odpovídáš, co všechno jste teda asi dávali opravdu do té desky, jak moc otevřená ta deska je.
2: No víte, já vám musím říct ještě jednu věc, jo? Jako všem, co to poslouchají, jo? Protože když jsem vyhlásil pauzu minulé září, tak já jsem si myslel, že už možná hudbu dělat nebudu. Že já jsem měl dvě písničky, říkal jsem si, že to možná skončí, protože já jsem vždycky měl hudbu jako vášeň. Já jsem ji miloval, miluji, dělám, mám to štěstí, že ji můžu dělat tak, jak ji mám prostě rád a že se to ještě někomu jakoby líbilo. Na tom jsme se vždycky v té kapele zhodli, ale měl jsem pocit, že jsem na nějakém konci té cesty. Jo? A najednou tam byli oni. Najednou tam byli ty kluci, o které já jsem se mohl opřít. A oni byli ty, kteří mě prostě tahali z toho dna. Oni byli ty, kteří prostě začali posílat nápady, začali aranžovat. Začali za mnou jezdit prostě a skládali jsme dohromady. Jo, a to jsou věci, které se vlastně nedají jako pořádně ani vyslovit. Jo. To je prostě ta kapela. To je to, proč na sebe jako všichni myslíme. A já si opravdu myslím, že to tam je, protože to je nejvíc kapelová deska a my jsme ji skutečně dělali, říkali jsme si, hele, ta doba se strašně změnila, jo. Pojďme ji dělat se stejným nadšením, jako jsme třeba dělali Magnetické pole před těmi 25 lety, nebo jako jsme dělali Inzerát, když jsme dělali poprvé vlastně s těma americkýma producentama. A zároveň pojďme do toho dát úplně všechno, protože co když je poslední, kluci, možná už další nebude. A já si myslím, že k tomu takhle všichni přistoupili. Proto je to taková pecka.
0: Je pravda, že když si vyhlásil tu pauzu, tak pro všechny fanoušky skupiny Krištof v tu chvíli zapadlo slunce a byla jenom tma a my jsme rádi, že to slunce se zase vyšouplo zpátky na obzor a můžeme si ho dát teď.
2: Tak jsem zvědav, jak se bude lidem.

0: novým plotem od firmy Ploty Dobrý, jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Posloucháte Hit Radio a dneska tady oslavujeme den D pro skupinu Krištof a taky pro vás.

0: fanoušky, protože vyšla nejnovější deska a máme tady s Richardem pro vás připravenou další píseň a ta je velmi specifická. Čím to?
1: No, specifická. Dneska bude mít klip. Dneska v 5 hodin, ale je to vlastně ta píseň, která pouští celou desku do světa, jmenuje se Oblohy půl a já doufám, že se vám bude líbit.
0: Pojďte si ji užít s tím počátečním intrem a pak si o ní něco řekneme. Tady na Hit Radio.

0: Krištof Oblohy Půl na Hit Rádiu, to je poprvé, co na Hit Rádiu tenhle hit můžete slyšet a zároveň je dneska v 17 hodin, ho můžete i vidět.
1: Ano, na YouTube, na našem kanálu, takže kdo by chtěl, tak se může jít podívat. Já vím, že ty klipy už tak nefrčí, to je pravda, jo, ale my jsme si ještě dali tu práci a klip k tomu natočili, tak třeba se někomu bude líbit.
0: Je to klip nebo film v dnešní době?
1: No je to vlastně... takové, je to vlastně už dneska jedno, je to takové podobné, no. My jsme udělali takový jako příběh, takže je to takový krátký jakoby film a v tom, co se dneska děje, to znamená, že vznikají 15 vteřinové klipy v podstatě už jenom, tak si myslím, že to je v podstatě seriál.
0: Amen. Je to píseň, kterou já tady mám přiřazenou jako Hřích touhy, jo. Tak po čem ty si toužil v 25 a po čem toužíš teď?
1: Tak to
0: dalších skoro 25.
1: To jsou opravdu rozdílné věci úplně. Zrovna dneska jsem si pročítal jeden rozhovor, který se mnou vyšel a kde jsem o tom mluvil. V 25 letech opravdu v tom životě očekáváš jiné věci a sníš o jiných věcech. Dneska, po tom čtvrtstoletí, když mi skoro vylétají moje děti z hnízda, je to vlastně to největší, co tady po sobě můžeš nechat, tak ti to rve srdce a zároveň ale víš, že ti třeba začíná nějaký jiný život, jo? Nějaký nový, prostě ten v té poslední části, dá se říct. Takže sníš jinak, přemýšlíš jinak, zpíváš jinak určitě.
0: Jasně.
1: Všechno se to asi musí promítat do tvojí tvorby. No a toužíš po jiných věcech. Musím se přiznat, že jsem strašně šťastný, že nám to s tou kapelou pořád funguje a toužím, aby to tak bylo i dál. Ale ta kariéra už není tím nejdůležitějším, jako třeba v těch 25, kdy opravdu máš vysněné ty haly a tak dále.
0: Já tady mám krásný dotaz od jedné z našich posluchaček. Paní Eva, tak ta píše, co konkrétně děláte, aby vám nevyhasla touha doma?
1: My chodíme pořád na rande. Zrovna před chvílí mi Karin psala, že nás poslouchá. Jede z Karvine, kde měla svoji knižní debatu. Za chvíli přijede na Hlavák, takže my se za chvíli potkáme a řekli jsme si, že tento víkend prostě spolu budeme oslavovat, že ta deska vyšla. Takže my půjdeme určitě někam do kina, půjdeme určitě někam do baru a určitě budeme dělat prostě spoustu oslavných věcí. A já si myslím, že tohle je důležité, jako chodit pořád spolu na to rande a pořád si ukazovat, že se máte rádi, protože když tam není potom ta vášeň, oheň a když ten druhý nevidí, že to pořád jako funguje, tak se to může pomaličku ztrácet. A my jsme si to slíbili už kdysi, že si ty rande budeme dělat a děláme je a je to prima.
0: Hezky. Pojďme na další píseň. Krištof a Bejra. Rubín. Jsme se tady o ní trošičku bavili.
1: Jo, ano, Bejra, holka z TikToku, je to vlastně úplný opak, řekl bych, Aláži, teda, že Aláži byla prostě velmi známá influencerka, zatímco Bejra je velmi neznámá, ale věřím, že jednou bude velmi známá písničkářka a zpěvačka. Už tak za tu dobu, jenom co jsme to natočili a uběhl nějaký čas, tak začala dělat svoje samostatné koncerty a to. Takže já jí hrozně držím palce a je to hrozně emotivní píseň, ale má hrozně smutný jako podpříběh. Jo? Je to vlastně... Já to asi nebudu říkat.
0: Dobře.
1: Ať si v tom každý najde ten svůj příběh.
0: Tak jo, tak ještě než si ji dáme, tak úplně jenom v rychlosti. Tak já tady mám označeno, co se týká hříchu, hněv.
1: Hněv, jo. No.
0: Takže tohle je o hněvu? Nebo,
1: no, jako...
0: Nebo tak jinak. Tak kdy naposled si se ty sám zlobil na sebe?
1: Hele, já mám takové strašně jako zvláštní období, že já mám teďka všechny rád. Všechno kolem sebe mám rád a všechno si užívám. Takže na tohle se mi těžko odpovídá.
0: Výborně.
1: Ale určitě...
0: A co si říkáš, když se na sebe zlobíš?
1: Když se na sebe zlobím? Nebo příště vyhrajeme.
0: Rozumím, chápu. Pojďme si užít tedy Rubín teď na Hit Rádiu. Další píseň z nejnovější desky, která po 5 letech právě dnes 9. října vychází. Krištof, Bejra, Rubín a Hit Rádio. Hezký poslech.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: A krátce před 2 hodinou odpolední se vracíme i na závěr dnešního rozhovoru. Richard Krajčo je mým dnešním hostem a máme připravenou poslední píseň v hodině.
3: Na rozloučenou.
2: Ano, a zároveň ale i poslední píseň z této desky.
3: Přesně tak, vlastně nám to symbolicky vyšlo. My jsme ji dali schválně jako poslední, protože já jsem ti to říkal. Normálně jsme měli takovou tradici, že jsme nakonec alba dávali takové ty velké, hutné, silné písně. Zůstaň tu se mnou, cesta, ty a já. A teď jsem tam chtěl dát ten Rubín, který před chvíli dohrál, ale říkal jsem ne, uděláme to jinak, protože na konci desky se prostě bude tančit. A proto je tam píseň Hrej kapelo, kterou jsme naspívali právě s Jelenem a o které jsme se tady bavili už dneska.
2: Dáme si jako závěr krásnou tečku dnešního rozhovoru. Moc děkuju, že jsi si našel čas v den, který je pro vás jako pro kapelu úplně nejzásadnější. Kdy vychází nová deska. A přejeme nové desce, ať se hraje, ať se prodává.
3: Tak já doufám, že si lidi poslechnou od dneška na všech streamovacích platformách. Doufám, že si v 5 hodin pustí klip k oblohy půl. Hrozně moc se na ně těším v O2 aréně na mých 50. Ale chci říct ještě jednu věc. Protože mě pořád lidi bombardujou, jestli nebudu přidávat koncert v O2 aréně. Tak přátelé, nebudu. Ale chtěl jsem vám říct, že Krištof bude mít taky výročí. Bude mít 35 let spolu dohromady a že k tomu určitě něco připravíme. Takže ať čekujou naše sítě, protože brzy oznámíme prostě takovou hezkou akci s celou kapelou.
2: Nádhera. A to jste mohli slyšet exkluzivně tady na Hit Radio. A protože celé album tak nějak jako mapuje hříchy, tak poslední hřích je prostopášnost. Tak buďme prostopášní, ne, DJ-me jenom jednou.
3: Ano, pojďme na to. Pojďme si představit hospodu a pořádnej nářez ve 3 ráno.
2: Krištof, Jelen, Hrej kapelo!

0: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany. Počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
6: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi můžou vyrazit do volebních místností. Před chvílí začalo hlasování o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás může ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Další informace přidá reportérka Ivana Balkovská.
8: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. S sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.
7: A otevřené budou do 2 odpoledne. Kromě voleb se dnes a zítra v Česku uskuteční také místní referenda, a to ve 38 obcích či městských částech. Většina referend, konkrétně 21, se týká výstavby větrných elektráren. Po skoro třítýdenní reprezentační pauze se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola dnes nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco Pražané budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci čekají na premiérové vítězství. Zápas začne v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
0: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domů dětí a mládeže. Město jí postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novostavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony korun. Stavba sokolovny začala loni na jaře.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině dneska bude chladné a větrné odpoledne, večer se začne od severozápadu postupně zatahovat a výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny, 4 minuty. Ano, jak jste slyšeli ve zprávách, tak už nám to začalo v Česku před malou chviličkou, tak se otevřely volební místnosti a začíná se volit. Já místo toho tady zvolím na Hit Radio královny 90. let, který si můžeme dát hned na úvod této hodiny, abych vám taky, dámy, udělal radost dneska. Jo? Tak tady jsou?
11: Jo!

When's Joy s hitem Riptide. Je 14 hodin 14 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska 9. říjen je světovým dnem pošty. Každý rok se slaví ve výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Co to znamená? Že dnešek by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Ano, byly kdysi dávno doby, kdy jste prostě museli e-mail napsat ručně, jo, žádný SMSky, nic, pak s tím člověk šel, dal to do obálky, že jo, odnesl to na poštu, pokud nikde v blízkosti nebyla žádná poštovní schránka, tam to někdo vyzve, odvezl to jinam, předal dalším a ti ho teprve vložili do poštovní schránky adresáta. Dneska je to samozřejmě úplně jiná doba, a tak si říkám, kdy naposled jste někomu poslali dopis, anebo pohled? Dejte vědět na 777-937-777, jak je to dávno. A pokud už to nějaký pátek je, tak dneska je ten nejlepší den, kde byste to mohli změnit a mohli byste si poslat dopis nebo pohled někomu z vašich přátel. Pokud si vybavíte jejich adresu.

Smith s hitem Stargazing, což znamená pozorování hvězd. Tak dneska večer krátce po západu slunce můžete pozorovat padající hvězdy. Je to meteorický roj, kterýmu se říká Draconidy a je to opravdu krásná podívaná. Oblohou proletávají takové jako nazelenalé kousky komety. Tak snad to neprošvihnete, opravdu chvilku po západu slunce. Jinak před chviličkou jsem se ptal, kdy naposled jste někomu poslali pohled nebo dopis a je to dobrý, že neustále posíláte, to je fakt jako hezký, alespoň teda podle zpráv, co mi sem chodí. Samozřejmě ne všechny dopisy ze zahraničí, jako třeba Káťa, co píše, že posílali často z Benátek, tak že ještě pořád nedorazili, tak to je samozřejmě jako jiná, to je jiný příběh. Ale co mě tady zarazilo, tak Monča píše, že doma propadli takzvanému postcrossingu, tedy kdy člověk jak posílá, tak dostává pohledy z celého světa, že to má neuvěřitelné kouzlo. A to já neznám, co to je? Moni, prosím, napiš nám, co je to takzvaný postcrossing, třeba vás to chytne taky. Dáme si dva hity, pak si o tom něco povíme, tady na Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Shakira. Byly doby, kdy jsme si normálně posílali pohledy, posílali jsme si dopisy, že jo, to už dneska standard úplně není. Pokud byste si chtěli posílat s někým dopisy a pohledy, ale nemáte s kým, tak mám pro vás tip, který mi poslala dneska na WhatsApp Hit Radio. Tady Monča. A Monča píše, že doma teda propadly takzvaný post-crossingu, kdy člověk posílá, taky dostává pohledy z celého světa, že to má nádherný kouzlo. Tak jsem se ptal, jak to jako funguje. Tak mi tady posílá, že se stačí zaregistrovat tady na nějakou stránku, tam dostanete kód a adresu úplně cizího člověka, informaci o něm a pošlete mu pohlednici, kterou si myslíte, že mu udělá radost. Jakmile je pohlednice obdržená, tak adresát zadá kód a systém zase někomu pošle tu vaši adresu. A čím více máte takhle potvrzených pohlednic, tak jich můžete posílat samozřejmě jako víc a víc po celém světě. A že už takhle jako posílají nejčastěji do Spojených států amerických, do Německa, do východní Evropy a že dokonce už se tam objevil i Tajvan. Jo, a že je to jako krásný, ale že dokonce dostali i oni třeba z Brazílie, z Kanady, z Alanských ostrovů a tak dále, pozdravy. No tak to je nádhera, tak jestli vás tohle zajímá, není nic jednoduššího, než si asi to vygooglovat, že jo, zadat si post-crossing do Google a ono vám to už navede. Tak děkujeme za tip. No a jaký tipy vám dneska dá naše odpolední show, tak to je samozřejmě ve hvězdách, každopádně třeba i jim, můžete sem k nám do rádia poslat dopis nebo pohled. V 15 hodin to začíná.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, mám

0: Máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné, a taky rozdáme další lístky do kina. Mára a Míla po 15.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.

jako by mi mluvil z duše. Brian Adams, Everything I do it for you, tedy všechno, co dělám, dělám pro vás. A to přesně na Hit Radio takhle mám. A těším se, až zase pro vás budu chystat srdcovky. Ty budou opět po víkendu v pondělí v pravé poledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, užijte si víkend a v pondělí tady na Hit Radio se na vás budu těšit zase naslyšenou. No a dál zůstaňte s námi, protože od 15 se na vás těší

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 15 hodinou přináším skvělé zprávy, protože vše jede tak, jak má, hlášené, nejsou žádné komplikace. Přesto, kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Houbařská sezóna je v plném proudu, na Vysočině ji doprovázejí také tradiční výstavy hub, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
4: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimní houbařskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při Muzeu Vysočiny Jihlava.
0: Já ještě doplním, že to bude každé pondělí od 16 do 17 hodin přímo ve vstupním prostoru muzea. Ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Příští týden v pondělí se přidá i ještě v Liberci a Harachov. Všechna tři střediska disponují speciální technologií, která umožňuje vyrábět technický sníh i za plusových teplot. No a čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a jdeme mrknout na počasí. Dneska oblačno, polojasno, k večeru se objeví déšť. Teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Co se týká soboty, tak ta bude zatažená s deštěm. Teploty v noci klesnou z 9 k 6 stupňům, zítřejší maxima 12 až 15, o poznání lepší a tu a tam i se sluníčkem by měla být neděle a teploty do 16 stupňů Celsia.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvůj Marek Grande a Milan Řezníček. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
6: Slunko svítí zatím, ale hlavně startuje víkend.
0: Ano, je to tak. My s Márou přejeme samozřejmě krásný start do toho dalšího říjnového víkendu. Jak to bude s počasím vypadat, i tohleto vše samozřejmě během těch třech odpoledních hodin probereme, ale hlavně my tady dneska máme takovou narozeninovou party, takovou narozeninovou oslavu, narozeninovou atmosféru.
6: Co se narodilo, co slavíme, tak to prozradíme za malý okamžik. Můžete klidně typovat, jo, a psát na náš WhatsApp 725 44 38 37. Věřím tomu, že věrní posluchači by mohli typnout správně. Každopádně za nás pojďme to nastartovat jedním velkým letním hitem, když to počasí o víkendu nemá být úplně jako podzimně letní.
0: Ano, pokud vás nezahřála káva, nezahřál vás čaj, Calvin Harris vás 100% v tuto chvíli prostě rozpálí. Summer, hezké odpoledne.

0: 9. říjnové odpoledne, 15 hodin k tomu 9 minut a my přejeme krásný prosluněný poslech.
1: My jsme tady s Mílou říkali, že máme připravený skleničky, je tady Šáňo, je pátek, je 9. října a že budeme něco slavit. A myslím si, že už s tím můžeme jít ven, protože vy už nám píšete a moc za to děkujeme. Dneska prosím pěkně slavíme jako Hit Radio Vysočina narozeniny.
0: 31. narozeniny a my jsme moc rádi, že jsme tady jakoby na chodbě odchytili toho, který vlastně stál u zrodu, který vlastně byl takovým prvním hlasem, který se nesl tím rádiovým éterem a ještě než uteče na víkend kolega Pavel Bláha. Pavle, zdravíme tě, ahoj.
2: Hele, krásný odpoledne všem.
1: Ahoj. Pavel si tady hledal a přemítal tu první hlášku legendární, která zněla tedy, pokud se nepletu, toho 9.10.95.
0: Ona zněla vlastně už nějakou dobu ještě předtím, než vlastně rádio začalo vysílat, že jo, neslo se to éterem a upozorňovalo na to.
2: Myslím si, že je to tak, jak říkáš, jo, že se to v podstatě v takový smyčce nějak opakovalo. A já teď teda tápu v paměti, jestli si vzpomenu na to, jak to vlastně jako bylo. Bylo to něco jako ve smyslu 9. října, 5 hodin ráno, začíná vysílat Rádio Vysočina, tenkrát
0: ještě. Jo,
1: to už jsou časy, to jsou devadesátky.
0: To jsou devadesátky, já musím říct, že já jsem vlastně u toho zrodu úplně nebyl, protože já jsem přišel asi 2 roky až po tom, co vlastně rádio fungovalo. Nepřišel jsem vlastně na Fricovu, kde vlastně to všechno začínalo. Tam to bylo takový hodně komorní, zazpomínej na to.
2: Hele, bylo to hodně komorní, byla to v podstatě taková jako poměrně malá prostora. U zoučí chodbičky, jo, tak jsem tam pořád na sebe nějak naráželi, ale co já si teda hlavně pamatuju, tak byla takovej ten první okamžik v éteru. Představ si 90. léta, kdy to všechno jako začínalo, jo, všichni byli natěšený, my jako moderátoři, samozřejmě jako posluchači, kteří na to čekali, a já jsem vysílal tu frekvenci večerní, to znamená, už takovej tam byl jako poklid, a teď jsem si stoupil k tomu mikrofonu a promluvil jsem, já jsem se toho úplně lek, protože mi došlo, kolik těch lidí na druhé straně asi je. A jako fakt mě to jako zastavilo vlastně, jo. A strašně mě to potom celý ty roky dlouhý jako bavilo, jo. Bavilo mě to tak, jak to baví kluci vás, když se tady na vás dívám.
1: Hele, takhle, jednou Pavel dokonce říkal, že ty podprsenky, které posílali tenkrát poštou, tak dokonce má schované dodnes, jsou to takové relikvie.
2: Hele, je to starý práskač, prostě ten má, ale...
0: Hele, já si vzpomínám na to, když Pavel měl tu svoji večerní show, že jsme to vlastně poslouchali se ségrou a poslouchali i s nějakýma kamarádkama.
2: Červenali jste se.
0: A no, co červenali, a dokonce, že holky ti tenkrát taky něco šily, nějakou jo, panduláka, takže přispívali.
2: Děli se neuvěřitelné jako věci, to samozřejmě už dneska možný asi ani není, ale já jenom chci zapomínat ještě na jednu věc, zatímco dneska naši posluchači, dejme tomu, zavolají, pošlou nějakou zprávu, prostě reagují jako takovým tím aktuálním způsobem. Mm-hmm. Tak tenkrát chodili dopisy, chodili korespondiáky, to už dneska nikdo neví, co to je, pohlednice, jo, takže veškerý hlasování se odehrávalo tím, že tady prostě pošták vysypal krabici tohle toho všeho a my jsme se v tom prohrabovali a sčítali hlasy a podobně. Tak to
0: krásný
2: je
0: čas to byl. Hele, dneska je 31. narozeniny, co bychom popřáli Hit Rádiu Vysočina do těch dalších let?
2: Tak já nevím, kluci, jestli jste mluvili o tom třeba, jak se tady u nás jako rodí nový krásný studio.
1: Jednou za čas to tady zmíní.
2: Já jsem z toho úplně unešený, protože to je tak nádherný, jo, tak věřím potom, až to bude kompletně hotový, že se o to jako nějak vizuálně podělíme s našimi posluchači. A vlastně vám to jako závidím, z čeho, jako z jakých prostor budete vysílat, je to krásný. Takže já bych popřál, aby potom v tom novém studiu prostě jste trávili ten čas strašně rádi, aby posluchači si to společně s vámi jako užívali. A já nevím, kolik popřát jako dalších jako let.
1: Mnoho.
2: Nepočítaně.
0: Mnoho. Každopádně já jsem dneska přišel do rádia Mara, říká, pojď se podívat. Už jsem tam tak jakoby nainstaloval ten stůl, jaký budeme. Je to nádhera, těšte se. A já věřím tomu, že potom vymyslíme, že vás i pozveme, abyste se přišli mrknout, protože bude to stát.
2: Já jsem byl pomazlit dneska. Jo? Jen jo? Tak jako, jo, už nejsem součástí jako moderátorského týmu, ale nedalo mi to.
1: A já bych se teď pomazlil s tím Šáněm, takže připijme si na zdraví, cinkáme si 31 let, jen to nejlepší si přejeme.
0: Ano, děkujeme mu, že jste u toho s námi a doufám, že u toho s námi ještě hodně dlouho budete, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. No a tady jeden takový narozeninový song pro všechny fandy Hit Rádia Vysočina, Verona, Hey Boy. Díky moc, Pavle, krásný víkend, ahoj!
2: Krásný víkend!

0: Too Sweet na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Dneska slavíme Hitrádiu Vysočina 31. narozeniny.
1: Ano, my děkujeme samozřejmě moc za spoustu gratulací, které posíláte. My jsme za ně moc rádi. Třeba Iveta z Humpolce píše: 9. říjen je navždy můj šťastný den, protože se mi před 31 lety narodil můj syn Honza. Dneska už taky tatínek dvouleté Natálky, takže slavíme s vámi a přejeme hodně spokojených posluchačů. A dám ještě jednu. Vlasta píše: díky Hitrádiu Vysočina jsme se poznali s mojí ženou, a to na rádiovém plese ve stylu disco příběh. Do dneška jsme spolu, takže díky moc za to naše Hitrádio Vysočina, to jsme rádi.
0: A já tady ještě přečtu jedno přání, které dorazilo. Přeju vám hodně štěstí, zdraví, ať vám to na rádiu pořád klape. A kdyby vám došel dort, stavte se u nás, mamka určitě něco upeče, napsala Jana.
1: Jani, tak to je dobrý vidět. Tak určitě stavím se. Každopádně, až jednou naplánujeme tu takovou slavnostní odebíračku a mrkačku semka k nám, tak klidně může mamka upíct něco do nísta a my to tady zlábreme.
0: Nemusí to být sladký, jo, za mě. Klidně to může být i něco uzeného, dobrýho.
1: Dobře, nějaký prasečí vitamíny.
0: Ano.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this game.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
4: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

0: ta, která vždycky prudí.
1: No, každopádně, jestli na tuhle tu fotku narazíte, tak necháme pustit vaši fantazii, jak, co v tom vidíte. Každopádně...
2: Nechtěl bych to dlabat.
1: Tohle bych teda taky nechtěl dlabat.
2: Jako tohle dlabat, 296 kilo, Duně tohle... velká jako chlap. Mimochodem můžeme zmínit to jméno, Zdeněk Bulíček z Jakubova se postaral a vypěstoval takhle velkou
1: Duně. Ale tohle je Duně, že byste do ní mohli vlíst a sednout si a dlabat a dlabat a dlabat, až byste se vydlabali.
0: Dlabaný k smrti.
1: Tak my posíláme další muziku, Chainsmokers, Coldplay a za chvíli budou i další hity, tak buďte s námi.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Dávka energie při pátečním odpoledni. Rehab na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin, 41 minut k tomu a pojďme se podívat, kam o víkendu vyrazit.
1: Ano, míříme na spoustu zajímavých akcí, kterých můžete být součástí klidně i vy.
2: Co se děje na Vysočině?
1: V sobotu od 11 do 12 hodin doražte do spodní pasáže City Parku Jihlava, věnujte se chvíli svému zdraví v rámci kampaně ke Světovému dni srdce. Si tam můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty, výsledky rovnou konzultovat s odborníky, čeká vás tam měření třeba InBody, krevního tlaku nebo BMI. Dýňobraní a Třebíčský jarmark 2026 se konají v sobotu od 10 do 14 hodin na Karlově náměstí v Třebíči. Čekají vás dýňové speciality, historické traktory i doprovodný program. No a jeden tip ještě na neděli. Nedělní drakiáda proběhne na Skalce v Jihlavě, začíná se ve 14 hodin, bude se soutěžit o toho nejdraka Vysočiny, taky o toho, který vyletí nejvýš, čeká vás doprovodný program. Společně si zatancujeme, zasoutěžíme, nadělíme spoustu dárků a bude i něco na zahřátí, tak vemte draky, vemte rodiče, děti a přijďte, těšíme se na vás.
0: Ano, Míla tam u toho bude, já kontroluju počasí, protože tam je napsáno, že za nepříznivého počasí se akce nekoná, ale vypadá to, že by to mohlo klapnout.
1: Ano, ošklivější bude sobota, krásnější bude neděle.
0: No a další tipy na akce najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
2: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
2: vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
4: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je spát.

0: Wesley Arms na Hit Radio Vysočina, za chvilku 16. hodina, další zprávy, pohled na silnice a taky po 16.
1: Ano, nás čeká náš tradiční biják, mrkneme do kina, máme tam jednu filmovou ukázku a pokud ji uhodnete, odtajníte, operete se s ní na výbornou, čeká tady na vás jeden lístek do Multikina Sinistar.
0: Já jsem koukal na program kina a je teda jako nabitý, je z čeho vybírat, tak připravujte telefony, za chvilku volňá se kveře, no a do té celé samozřejmě další hity Charlie XCX, anebo právě teď Sam Felt a Jonas Blue.
1: Hezké odpoledne.

0: ale jistě přiblížila, a to znamená jedno jediné, že jsou připravené další odpolední aktuální zprávy, mrkneme i na silnice. Pokud sedíte za volantem, budou se vám 100% hodit, ale předáváme slovo dál. Štafetový kolík přebírá kolegyně Zuzka Kuklová.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Palhřimovsku ve Vyskytné havarovalo osobní auto, projedete s omezením. A při jízdě po našem kraji počítejte se silnějším provozem. Máme pátek. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou a dnes přiletěl zpět do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb. V Černoučku na Litoměřicku zhruba před hodinou odevzdal svůj hlas. Pražský hrad původně oznámil, že k volbám hlava státu nedorazí. Za neúčast Pavel čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. V naší zemi mezitím úderem 14. hodiny začaly celorepublikové komunální volby. Deváté od vzniku samostatného státu jsou spojené tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti standardně otevřené do 22. hodiny a zítra od 8 do 2. Výbuchem propanbutanové lahve v Bukově na Žďársku se zabývají policisté. V nemovitostech jejich majitel se při explozi vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Kvůli požáru, který následoval po středečním výbuchu lahve, vyhlásili hasiči druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Včera se museli na místo vrátit, protože začala hořet střecha sousední stodoly. A jdeme na fotbal. Vysočina doma narazí na Prostějov. Jihlavě aktuálně patří 4. místo, pouhé 2 body od vedoucí příčky. Další důležité utkání odstartuje dneska v 18 hodin na stadionu v Jiráskově ulici.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra bude na Vysočině zataženo až oblačno, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší, poté bude pršet více a k večeru bude déšť ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
8: Celý den si makal. Teď je zada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
10: A my pokračujeme dál i po 16. hodině s vámi Mára a Míla a za chvilku taky náš biják.
0: Ano, ve filmové soutěži máme připravenou jednu vstupenku do multiky na Cinestar, tak pokud si budete chtít dát radost sami nebo někomu ji věnovat, udělat radost, pak samozřejmě můžete. Doufám, že ta ukázka nebude moc těžká.
10: Je jednoduchá. Já ji vidím, je jednoduchá. Dobrá. Teď už, Leony, připravujte telefony.

0: Ano, máme tady pro vás další volňásek do Multikina Sinestar, takhle při pátečním bijáku a na drátě by měla být připravená Pája, pokud se nepletu.
1: Ano, Pájo, přijme krásné páteční odpoledne, slyšíme se? Haló?
0: Pájo? To dá, Pája to rychle vzdala. To byl fofr. No co už, no.
1: Možná si to rozmyslela.
0: Tak
1: no. Každopádně ukázka nebyla vůbec těžká, necháme si ji někdy na jindy, ale dobrá zpráva je, že vlastně tím pádem se ten jeden lístek přesouvá do příštího týdne.
0: Tím pádem Páji, tím pádem Páji, hrajeme v pondělí od dva lupeny do Multikina Sinestar, tak po 16. hodině mějte opět telefony při ruce.
2: Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: se Bruno Mars a PT. Na Hit Rádiu Vysočina v pátek odpoledne přesně v 16 hodin a 18 minut.
1: Každý den je co slavit, dneska bych řekl obzvlášť, je pátek, to už je první jako velikánský důvod k oslavě, že jo, my dneska slavíme 31. narozeniny, před chvilkou tady Míla dodatečně ještě od Zuzky dostal krásný narozeninový dort.
0: I love you, Zuzko.
2: Děkuju moc,
0: těším se, až ho zakrojím.
1: Sfouknul svíčky. Rádi bychom se zeptali, co si přál, ale to samozřejmě nemůže Míla prozradit, protože by to pak nebylo splněno.
2: To je pravda.
1: A pokud byste chtěli i vy dneska něco oslavit, tak je taky den plísňových sýrů.
0: Nemám doma v ledničce plísňový sýr, ale mám doma v ledničce chladí se prosecco. Takže možná dneska po práci skáknu pro plísňový sýr a propojím to.
1: Ty brďo.
0: To zní dobře, viď? Ale my jsme se naposledy takhle inspirovali, když byla grilovací sezóna, jak jsme si pak všichni šli nakoupit i
1: špekáčky.
0: Se Zuzkou špekáčky a opíkací sýr, tak inspirace na večer.
1: Jenom teda nevím, jakože prosecco, k tomu nějaká ta niva a k tomu ten dort. Budeš mít zajímavý víkend.
0: Veselá rána. A vy se můžete těšit za chvíli na další muziku. Miley Cyrus, také nabídneme kapelu Chinasky. Prostě hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak buďte s námi.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Takže dneska světový den pošty, no já jsem vám chtěl říct super for, ale bomby vám asi nedošel.
5: Takhle nízko dneska jdeme.
4: Hele, já dneska hledám dno, jo. Dneska hledám
5: nízko podlažní humor.
4: Hele, ještě to není nízká laťka dneska, to je nastavená, už se můžeme jenom zvedat.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Slovenský Queen, kapela Činasky v pátečním odpolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina minutu po půl páté.
1: Jsme se tady před chvilkou bavili o tom, co se dneska všechno slaví, skončili jsme u jídla, já se toho nemůžu zbavit a říkám si, já si dneska musím udělat radost a koupit si nějakou štangli salámu prostě.
0: Štangli salámu, jo?

0: David Guetta, tedy svým Stones and I na Hit Radio Vysočina před 4:45 a za hodinu a půl. Už je to tady.
1: Ano, bude se hrát dneska fotbal, tak se na to samozřejmě připravme všechny fandítka. Dneska to pojede ve velkém stylu.
0: Ano, protože po rekordně dlouhé reprezentační pauze se znovu roztáčí ligový fotbalový kolotoč. FC Vysočina se do ní vrátí právě dneska s jednoznačným cílem porazit na Jihlavském stadionu před svými skvělými fanoušky Prostějov a připsat si čtvrtou výhru v řadě a udržet se na dosah elitní trojky šance národní ligy. Tak pokud chcete být u toho, pokud si chcete tuhletu parádu užít a my věříme, že to paráda bude, tak v 18 dní to všechno vypukne, začíná. Jak to vypadá na stadionu?
1: Zatím nic. Zatím vidím, že se testují reklamní plochy.
0: Zatím se maximálně dávají nahřívat párky a chladit pivo.
1: Zase jsme u toho žrádla. Ten neuvěřitelný.
0: Tak jdeme na muziku, za chvíli Damiano David.
1: Tohle naservírujeme už za malý okamžik, bude taky LP nebo Avicii, tak přejeme hezký pátek.
2: Hit Radio. Hit Radio. I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gangster.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

0: 27. hodinou na Hit Rádiu Vysočina LP. My s Márou přejeme stále parádní páteční odpoledne.
1: Zuzka ladí další aktuální zprávy úderem. Celé se dozvíme vše, co potřebujeme vědět. Mrkneme na silnice, taky na počasí, jestli se tam náhodou něco nezměnilo. No a do té celé další hity Shakira, nebo právě teď Avicii. Tak užívejte toho startu víkendu. Hezké páteční odpo.

0: Kira. Na Hit Rádiu Vysočina Zuzka tančící přichází, má pro nás aktuální zprávy a my samozřejmě jako vždy začínáme pohledem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 81,5 na Brno stojí porouchané osobní auto. Dejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Dnes a zítra rozhodujeme o tom, kdo bude vládnout v našich obcích následující 4 roky. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní komory parlamentu a jak silnou většinu si v senátu udrží současná sněmovní opozice. Letošní jubilejní festival dokumentu v Jihlavě je už skoro tady. Ke 30. výročí program nabídne přes 350 snímků. Kromě nejnovějších filmů z Česka i zahraničí nabídne i unikátní přehlídku filmy, které změnily svět. Mezinárodní festival dokumentárních filmů se bude konat od 23. října do 1. listopadu. Ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou už začalo s výrobou technického sněhu. V pondělí se přidá i Ještěd a Harachov. Všechna tři střediska disponují speciální technologií, která umožňuje vyrábět právě technický sníh i za plusových teplot. Wimbledonská šampionka Linda Nosková se letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině nás zítra čeká zataženo až oblačno s deštěm, který bude k večeru ustávat. Teploměr nám ukáže hodnoty od 12 do 15 stupňů. V neděli pak naměříme 16 stupňů a v pondělí 15 stupňů.
7: A my zůstupřeme krásný víkend.
1: Ano. I vám, mějte se krásně.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Celý den si makal. Teď je zada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
0: Zuzka nezměnila nic v předpovědi na víkend, prostě to tak bude, ale vypadá to, že ta neděle, ta by mohla být dobrá.
7: Ano, co je pravdy na tom, že by mohlo začít i sněžit, i na to se zaměříme v téhleté hodině mezi 17. a 18. Tak jestli je potřeba už začít přezouvat a připravovat hrabla, sekáčky na led, počkejte si na to, i to nabídeme s Márou.
0: To je děsivý. No každopádně posíláme další hity, za chvilku Imagine Dragons nebo právě teď Too Low Habits.

0: na Hit Rádiu Vysočina, takhle po 17. hodině my přejeme hezké páteční odpoledne.
1: Ano, nevím, jestli jste to věděli, ale naše srdce je velké jako pěst a je taky nejsilnějším svalem v těle. A ačkoliv je takhle velké a silné, tak se může stát velmi zranitelné i kvůli rizikovým faktorům, jako je kouření, cukrovka, cholesterol, nezdravá strava, obezita, vysoký tlak, ale dá se tomu předejít prevencí. A jak pečovat o své srdce, o tom bude řeč právě teď.
0: A hlavně bude o tom řeč zítra v Jihlavském City Parku, protože tam se koná akce Rozjeďte srdce být 2026, nestraťte ani jeden tep. Co nás tam čeká? Od 11. do 19. hodiny ve spodní pasáži City Parku Jihlava měření skladby těla na přístroji InBody, měření krevního tlaku a BMI, konzultace s nutričními terapeuty, no a prostě mnohem víc právě na téma naše srdíčko.
1: Ano, tak pokud jste srdcaři a chcete být těmi správnými srdcaři, udělejte si zítra čas a něco pro své srdce udělejte v Jihlavském City Parku.
0: Ano,

0: Vydařený páteční poslech za celé Hit Rádio Vysočina při Mára a Míla. Hezké odpoledne. A tohle to byla Anastation.
1: Těšíte se na zimu? Já ne, ale klidně napište, jestli ano.
0: Já taky ne. Já, kdyby bylo na mě, tak bych bral, aby takhle bylo až do prosince. V prosinci bych tak jakoby dal zimu, Vánoce a po novém roce už by se mohlo zase dělat zase jaro.
1: To jo. Souhlasím. Každopádně, meteorologové už předpovídají a naznačují, jak by to v Evropě mohlo být se sněžením a se zimou.
0: Povídej.
1: Prý nás čekají srážkově bohaté podmínky. Mm-hmm. Přijde mi to trošku jako politická odpověď. Mm-hmm. Nicméně, prý to sněžení může snížit fakt teplejšího průběhu zimy. Takže jako ano, můžou být srážky, ale můžou být jako deštivé.
0: No, každopádně ochlazení už na Vysočinu dorazilo, je to znát, já nevím jak vy, ale já už jsem dneska vytáhl takovou podzimně zimní bundu a je v tom příjemně. A když jsem se díval na ty teploty, tak pravda přes den o víkendu něco kolem 16 stupňů, ale ten začátek příštího pracovního týdne, jako mám strach o svý muškáty na balkoně, si to budu muset už uklidit, protože z pondělí na úterý hlásejí v noci plus 2, minus 2. To je strašidelný.
1: Moje největší starost takhle při pátku odpoledne jsou muškáty.
0: Musela bys dostal v obchodě tuž tam, kde salámu.
1: Ne, to právě, no jasně. Muškáty.
0: No tak, hele, kdo se zajímá o muškáty, nezajímá se už tam, kde salámu, tak ten mě rozumí. A kdo má rád muziku, ten bude ladit i dál, protože Miraj a Trips dokola další hity pro lepší náladu. Jděte s námi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je spát.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: minut po půl šesté na Hit Rádiu Vysočina, Lady Gaga a Abrakadabra. Myslím si, že nemusíte umět ani čarovat, pokud si chcete užít velkou freestyleovou motocrossovou show plnou obřích skoků, salt, triku, ohně a světelné show FMX Gladiator Games. Tahle ta akce proběhne 12.12. v Jihlavě v Horácké aréně a vy můžete být u toho.
1: Ano, je to tak, my už příští týden budeme v našem éteru u kolegyně Markety Zušťákové dopoledne soutěžit o lupeny, bude se soutěžit taky na našich sociálních sítích Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Já bych jenom chtěl říct, že ta akce, která se koná 12. prosince, to bude jako mega show, jo, protože je to za prvý poprvý, co vůbec dorazí sem k nám do Jihlavy a já jsem měl možnost jak tedy natáčet soutěžní video, tak i pak se vůbec kochat videí z různých zastávek, které už po Evropě proběhly. A pokud se z něčeho tají dech a pokud z něčeho máš husinu, tak je to právě to, když ty borci fakt letí 12 a ještě vejš metrů vysoko, teď ta motorka nad nima rotuje a ty si říkáš, jak to dělají, když já, když se vohnu zavázací kaničku, tak ztratím balanc, jako jo.
0: No tak každopádně, já si myslím, že to je i skvělý tip jakoby pro všechny chlapy, pokud 12.12. to budou pomalu vrcholit přípravy na Vánoce, takže pokud dámy budou chtít mít doma klid a vyšlou toho svého chlapa s dětmi na tuhletu parádní podívanou, tak nejenom, že oni doma všechno zvládnou, ale chlapi se vrátí domů šťastní jako malí děti.
1: Ano, je to spokojenost na obou stranách. Více na FMX Gladiator Game .com, lístky na ticketportal.cz a jak už jsme říkali a připomínáme, v pondělí mějte připravené telefony, sledujte naše sociální sítě, lupeny budou zdarma k dispozici.
0: A teď už víkend.

0: Avril Lavigne na Hitrádiu Vysočina, my tady s Mílou přejeme hezké páteční odpoledne. Dneska v kalendáři 9. října my slavíme 31. narozeniny. Hezky si to tady užíváme. No a dneska taky v kalendáři dvě jména.
1: Štefana Sára. Štefana znám maximálně Margitu. A Sáru, když se řekne, tak Sára Soutková, fotografka.
0: Tak Štefanu na Vysočině máme 237 kousků. Pánové, jen to nejlepší. A Sáry, ty máme na Vysočině v počtu 569, taky jen to nej. A naše promo manažerka je Sára, tak přejeme jen to nej.
1: Ano, navíc dnešek je Světový den pošty, den kuriozních událostí a taky den plísňového síra, o tom jsme už mluvili, tak jsme, doufám, dali inspiraci, na čím si dneska pochnout, čím třeba otevřít tu páteční party, která se možná začíná pomalu rozjíždět.
2: Já to otevřu.
1: Tak jo.

0: Je, Terat Koguras a Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hit Radio.
9: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que

vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je spa.

0: jako by nám mluvil z duše Pokáč a jeho solitér na Vysočině po 6:45.
1: Víkend už je tady s námi, my se loučíme, jdeme si užívat všech těch hezkých záležitostí.
0: Mára jde pro tu štangli salámu, já mířím směr Robinson, tak si mějte krásně a těšíme se příští týden. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Do 10 večer jsou dnes otevřené volební místnosti, Češi rozhodují o novém složení zastupitelstev a třetiny senátu. Zítra bude možné hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách voleb přišlo hlasovat v průměru 10-15% voličů. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy blížila 20%. K volbám nakonec dorazil i prezident. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku hlasoval v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že prezident k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Petr Pavel dnes novinářům řekl:
3: "Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat."
2: Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40-50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozbíhá první fotbalová liga. Dnešní předehrávka 10. kola nabízí souboj lídra tabulky Slavie s posledním Zlínem. Zápas na hřišti Zlína začal před chvílí.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Zítra přes den bude v Česku převážně zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat, v Čechách i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Celsia.
5: Dominiku, děkujeme, krásný pátek, krásní lidé, dneska s vámi Tomáš Kočárník a před námi jako vždy Hit Radio Classic, ty největší hity 80., 90. a taky milénia, hudba, která se nikdy neoposlouchá, teď Gigi D'Agostino.

Tohle je naše Hit Radio Klasika, v něm královna rock'n'rollu, nebo také rocková babička Tina Turner a rok 1985. Jako každý všední den po 18. hodině tady společně vzpomínáme na hudební legendy 80., 90., no a taky přelomu tisíciletí. Doufám, že když je tu pátek večer, tak to podle toho u vás vypadá, ať to má jakýkoliv charakter. No a pokud jste v pátek večer v robotě a makáte, chci, abyste věděli, že s vámi cítím a jsem v tom s vámi. No a teď nás čeká jedna z nejznámějších popových ikon historie a dost možná i světová rekordman, protože její manželství z ledna 2004 vydrželo přesně 55 hodin. Což jako rozvést se po 55 hodinách? To si člověk dokáže představit jen u jedné ženy na světě. Tohle je Britney Spears a její slavný debutový hit Baby One More Time a rok 1998.

0: ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Tohle je rok 2001, hudba milénia po Česku, chaos a jejich svišti na golfovém hřišti. Krásný to verš. Máme 9. října, hezký páteční večer, konkrétně 18 hodin a 18 minut, prosím vás, něco si přejte, když tak. Pro vás, jako vždycky v tento čas, Hit Radio Classic, hudební výběr, který je vždycky speciální. Vzpomínáme na hity našeho mládí, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď v těch našich vzpomínkách vyrazíme do roku 1997. Poněvadž o další hit se nepostará nikdo jiný než Spice Girls. Díky, že jste s námi, díky, že nás ladíte. Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Papi, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this game.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robert Palmer a jeho hit John and Mary. Tohle je, přátelé, rok 1980. To tady ještě vládnul červený obr. Gustav Husák byl zvolen prezidentem, hlasů dostal asi 130%. Konala se nám pátá Spartakiáda, no a v té době, kdo měl na sobě zvonáče, byl ten největší frajer. A party bez diskokoule, to nebyla žádná party. A v roce 1980, mimo jiné, měl taky premiéru asi nejvíc erotický film v té době. A to byly samozřejmě Postřižiny, ale chlapi. Nedělejte se, ženská, co se koupe v pivu, to je jak Vánoce v létě. Tady už pokračujeme v dalších hudebních lahůdkách, no a jdeme na mistry českého roku, bude kapela Kabát.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Classic, kapela Berlin. Já úplně vidím toho Toma Cruise, Top Gun jednička, stíhačky a doják na konci. No nic, jdem dál. Jak určitě víte, tak dnešním dnem nám odstartovaly komunální volby. Dneska máte šanci až do 22 hodin a zítra tedy v sobotu to půjde od 8 hodin od rána do 2 hodin odpoledne. Ať už půjdete nebo nepůjdete, ať už vyhraje váš favorit nebo nevyhraje, pozitivní na tom všem je, že zas konečně na určitou dobu zmizí z našich telefonů, sociálních sítí, počítačů, městské hromadné dopravy a billboardů ty vysmátý obličeje lidí, kteří se na nás jak Joker, kdyby chtěl zabít Batmana a slibují nám hory doly. Tady už ale další vzpomínky na další legendární hity. Tohle je Hit Radio Classic a teď kapela Westlife.

Klasik s vámi, víkend před námi a teď taky Daft Punk a jejich vzpomínka z roku 2001 One More Time. Jako vždycky vzpomínáme na hity minulé a právě teď vyrážíme do roku 1986. Pokud jste třeba jako dítě na jaře tohodle roku měli pocit, že tak trochu smrdí vzduch, tak to byl pocit naprosto správný, protože bouchnul Černobyl. Byla samozřejmě snaha to ututlat, ale co si budem, dvoumetrové hřiby v lese asi úplně nejsou normální velikost. Ale ať už dneska nebo v minulosti, lidé byli cvoci vždycky a tak už například teď můžete vidět v určitých obchodech vánoční výzdobu. Já si teda osobně myslím, že v tenhle čas, konkrétně 9. října, by to ještě mělo být ilegální, ale na to jsem malej pán. I přesto nás teď právě čeká předvánoční hit v Británii právě z roku 1986. Tohle jsou House Martins a jejich Karavan lásky.

Classic s vámi, teď John Bon Jovi a rok 1997. Vzpomínáme tu jako vždycky na pecky 80., 90. a taky období milénia. Doufám, že ten pátek probíhá podle vašich představ, pokud ne, tak doufám, že vás takhle večer nikdo nevytáčí, protože nechat se vytočit je užitečné asi jako padák v ponorce, prostě k ničemu to není. Pro lepší náladu rovnou posíláme další legendární hity, no a teďka z těch světových si dáme zase nějakou českou partu. Takže přišel čas na Monkey Business, Matěj Rupert. Tady ještě jako mladík, ale on teda pořád vypadá skvěle, to co si budem.

Jedny z největších hudebních legend našich dějin spolu v jednom balení. Stevie Wonder a Paul McCartney v našem Hitrádiu Classic. Tohle bylo rok 1982. No a je tu takový souhrn toho pracovního týdne. Jako vždycky to bylo výživné. Dneska a zítra volíme v komunálních volbách, takže předpokládám, že jste nemohli víc z baráku, z bytu, aniž by vám někdo necpal do ruky letáček, že to s váma myslí dobře. Dále jsou tu ale dobré zprávy, protože ceny pohonných hmot nám tenhle týden klesly. Nevím kde, ale píšou to, takže to musí být pravda. A předpokládám, že to bylo čistě z praktických důvodů, protože jako třímístná částka na té digitální tabuli u benzínky už prostě napsat nejde, že jo? No a na závěr je tu takové zásadní zjištění tohohle týdne, protože tenhle týden vyšla statistika, že Češi loni vypili nejméně piva v historii. Češi vypili nejméně piva v historii. Jako sorry,

0: To je nabití, co nás poslouchají za volantem neusnuli, Technotronic a jejich Get Up v našem Hitrádiu Klasik. Ti nás vzali do roku 1989, prosím vás, to se cinkalo klíčema. No jo, od té doby můžeme svobodně volit, takže na rozdíl od toho dřívějšího režimu, řekněme, neznáme vítěze předem. Takže svoboda a alespoň nějaký vzrušo. Pokud chcete, máte šanci v komunálních voleb dneska večer a ještě zítra dopoledne, respektive do 14:00. No a někde můžete jít do Senátu, takže double výhra. Ať žije demokracie, ale teďka ať žijou naše další hity. Rok 2000 a hudební duo Moloko. Díky, že jste s námi a krásný páteční večer.
1: Hit Radio.

krásný večer, 19 hodin 54 minut k tomu, Hit Radio Classic a výlet do roku 1990, Krejson v čele s legendou Láďou Křížkem. Je to tak, jako každý všední den od 18 do 21 hodin, tady pro vás máme ty nejlepší hity z let minulých v našem hudebním výběru 80, 90 a taky milénium. No a docela třeba ještě stíháme idoly našich žen. Dámy, speciálně pro vás, tohle jsou NSYNC.

Pokud nás sladíte pravidelně, tak víte, co páteční večer znamená. Hit Radio Classic a vzpomínky na legendární hity, teď Sum 41 a jejich In Too Deep. Tohle byl rok 2001, takový ty pecky kolem filmu Prci, prci, prcičky a spolno, zkrátka, ha, moje dětství. Ale přesouváme se do roku 1984. Náš úžasný spisovatel Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, jinak v anketě Zlatý slavík zvítězil Karel Gott, a to jste opravdu nečekali, co? Michael Jackson poprvé v tomhle roce předvedl svůj legendární moonwalk, no a pořád jsme byli socialistická pevnost, takže zatímco venku frčela MTV, my frčeli Krokodýla Dundeeho na pirátských kazetách. Jinak, za benzín v tomhle roce jste mohli ohromit západní turisty. Litr stál 2 koruny československé, což bylo fakt levné, akorát jste ho moc neměli kde sehnat. Ale cena byla super. Teď už ale slibovaný rok 1984 a v něm Harold Faltermeyer a jeho Axwell F.

Tohle jsou české devadesátky, holky a jejich Už mi nevolej z roku 1999. Na jednom plese, který jsem měl možnost moderovat, jsem vedle nich měl šatnu, což bylo skoro dokonalé. Dokonalé by samozřejmě mělo mít šatnu s nima, ale člověk nemůže mít všechno, že jo? Krásný pátek, naši drazí posluchači, ať takhle večer děláte cokoliv, nebo neděláte, přišel čas se posunout z našeho českého hudebního rybníčku zpátky na světové hity, no a vyrazíme daleko víc do historie, než je rok 1999. Jojo, čekají nás další osmdesátky. Bad Boys Blue a jejich Come Back and Stay. Je to neuvěřitelný, jak to letí, ale tohle je, přátelé, rok 1987. Tak jdeme dál vzpomínat v našem Hit Radio Classic.

0: Já vím. Je to doják, že jo? Já vím.
1: Vlastně jeden z největších dojáků v dějinách hudby, ale tak co? Whitney Houston a její I Will Always Love You. Film Bodyguard, Kevin Costner, romantika, drama, thriller, jeden z nejprodávanějších singlů všech dob, prosím vás. Přes 20 milionů kopií prodáno. Tam prostě všechno zaklaplo. Naprosto legendární zpěvačka, jedna z největších vlastně. No ale teď už přišel čas vyrazit do roku 1994. Jo, to se ještě koncertovalo na Strahově. V tomhle roce k nám například dorazili Pink Floyd, což bylo fajn. Byl zadržen několikanásobný vrah Ivan Roubal, což bylo taky fajn, ale teď zpátky k hudbě, německý Eurodance a rovnou úspěšný debut Farao a jejich I Show You Secret. Naše Hit Radio Classic pokračuje a díky, že jste u toho s námi. I'll show you.

Tohle je pop ikona Robin Gibb, Juliet, Hit Radio Classic s vámi. No a 21. hodina se nám blíží. Abych byl úplně konkrétní, máme 20 hodin a 41 minut. K tomu naše Hit Radio Classic pro dnešní den se nám blíží do samotného závěru, ale ještě...

0: spolu těch pár hitů stihneme a rozhodně se máte na co těšit, protože právě teďka nás čeká dost možná jeden z nejtalentovanějších zpěváků, kterého kdy naše země měla. No je to jeden z nejlepších, který jsme tady měli. Ani muk. Teď ještě ale v kapele Shalom, Bonsoir Mademoiselle Palice. Tohle, přátelé, je rok 2001. Tak jdeme vzpomínat na to české milénium.
1: Hit Radio.

Kiss from a Rose na Hit Radio Classic. Seal je mimochodem zpěvák, kterého já neskutečně uznávám, nejen za jeho hudbu, ale prosím vás, to je někdo, kdo dokázal zbalit Heidi Klum. Ah, ten chlap je prostě bůh. No, tohle už je ode mě dneska všechno. Mějte krásný večer, budu se na vás těšit zase někdy příště, docela třeba Two Unlimited nebo Sandra. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám, 10